Radio Spin. Každý, kdo to má stejně jako já, mi rozumí. Hasle řekl, že jsou lecá na pleže.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: tady Řezník.
1: A zdar, tady je Desát.
0: Jsme Sodoma Gomora a vůbec nevíme, co děláme teďka na Rádiu Spin, ale vy ho posloucháte.
2: Československá scéna Rádio Spin.

oni už jdou, jdou, jdou, jdou, jdou, jdou, jdou. Raz, dva, tři.

0: 5 hodin 58 minut, máme tady středu 24. října, svátek dneska slaví Honza, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u Rádia Spin přeju krásný, dobrý středeční ráno. Good morning. Já musím říct na začátek jednu věc. Na Palmovce přistupuju každý den na desítku a tenhle ten týden už se mi podruhý stalo, že prostě ta desítka z nějakého důvodu přijela dřív než moje tramvaj, dostala na křižovatce přednost a samozřejmě ujela, že jo? Protože proč by na mě ta desítka čekala, když prostě jako nejvíc pěchám. Takže jsem byl donucený jako jet tágem už podruhý tenhle ten týden. Přijel dneska nějaký dědek a tady na Žilivárně je to takový jako trošičku prostě jako divoký, prostě přejíždíš jako ze strany do strany, z pruhu do pruhu a tak dál. No a dědek to regulérně poslal pod tramvaj, která to naštěstí teda dobrzdila. Ale bráško, jako musím říct, že po cestě do práce jako super šoky po ránu. Na dnešek si myslím, že jsem probraný dost. Každopádně čeká nás Spin ráno, kde už spolu za pár minut probereme jednu zásadní novinku, a to novinku ve zdravotnictví. No a mrkneme taky na nový merch od Buky, který vyšel pár dní zpátky, takže uvidíme, co je třeba ještě skladem. Čeká nás potom taky poznávačka, kde i dneska budeš hrát o stupenky na Pio Squad v Radlický kulturní sportovně. No a zahrajeme si taky Celebrity Voice Flip. Uvidíme, jestli k tomu stihneme ještě něco víc. Každopádně tohleto je program na následující hodinu. Tak ať se ti hezky vstává, no a my spolu koukneme ještě taky na to, co nás dneska čeká venku, protože oproti včeričku si tak jako trošičku troufnu říct, že to bude poměrně jako teplejší den. Včera to bylo příjemný docela v tom, že venku nebylo až takový dusno a zároveň teda musím říct, že venku vlastně jako docela i pofukovalo, takže zas tak úplně hrozný to nebylo. Dneska uvidíme, jak to bude vypadat s větrem, každopádně teploty by dneska měly dosáhnout až 32 stupňů, takže hlavně pijte, choďte ve stínu, chleďte se, ať se vám prostě nic moc nestane, ať se přehřejete, nebo třeba nemáte nějaký úpal nebo úžeh. Každopádně takhle bude vypadat středa. Tady je Radio Spin a Dom.
1: Radio Spin je jediný rád.

6:08, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom, no a my se společně pro tuto chvíli jdeme podívat na první dnešní zprávy. V budoucnu by se mohl natočit nový film pod titulem Jak svět přichází o downňáky. Trošku to zlehčuju, ale vlastně mám tady dobrou zprávu ze světa, o který se úplně moc nemluví, protože japonský vědci totiž vůbec poprvé dokázali odstranit chromozom, který způsobuje Downův syndrom. Jde o způsob technologie genové editace, takže se prostě jednoduše v uvozovkách, která prohrabou nebo pohrabou v genech a z lidských buněk tohoto zmetka prostě odstraní. Takže jeden big up do Japonska. Mělo by se hlavně o takových věcech mluvit dřív, aby ty zprávy byly taky trošičku pozitivnější. Buka sliboval, že dropne nový letní merch, a taky se tak stalo. Při mojí smůle teda XL a 2XL trička prostě bohužel byly hnedka vyprodaný, jak nečekaný, že když jsme druhý nejtěžší národ na světě. Ale každopádně na přední straně najdeš u trička nápis Buka a na zádech potom je Buka, který tam sedí na hajzlíku a čte si noviny. Mikina tak tam má stejný design, ale co je úplně pík toho letního slibovaného merče, tak jsou prostě palčáky a kulichy. Buka si prostě dělá, co chce, nejenom ve trecích, ale taky prostě v rámci merče. Každopádně do víkendové 40, jak si myslím, jako když najdeš takový palčáky nebo kulicha. My anaconda don't want none unless you got buns, hun.

0: 6 hodin a 12 minut, ty posloucháš dál Radio Spin, s tebou je dál taky Dom. No a my v tuto chvíli startujeme dnešní poznávačku, ve který i dneska budeš hrát o stupenky na Pivo Squad, jak jsem sliboval pár minut zpátky. Pivo Squadi totiž už zítra večer zahrajou v Radický kulturní sportovně, která je na Andělu, nebo respektive teda kousíček od Andělu, a teda musím říct, že vlastně jako to bude skvělý, protože Radlická kulturní sportovna je hezký prostor, Pivo Squadi jsou perfektní, takže rozhodně je takhle při čtvrtku na co jít a můžeš si takhle ze čtvrtku z malého pátku udělat velký pátek. Každopádně mám tady pro tebe dneska tři ukázky k jednomu českému seriálu, no a jsem zvědavý, jestli odhalíš, který seriál to dneska je. Každopádně kdo cinkne jako první na 210, 32, 330 a odhalí název dnešního seriálu, tak samozřejmě stupenky jsou jeho. Tak jdeme na ukázku číslo 1.
1: Milé děti, uslyšíte pohádku? Na dobrou noc.
0: Jestli tě napadá název seriálu, tak 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin, ale pokud chceš zítra vyrazit večer na Pivo Squad do Radlické kulturní sportovně, tak musíš cinknout na 210 32 30 30 a být jako první.
2: Miluješ old school? Chceš zase z rádia poslouchat 90-kovej sound jako před mnoha lety? Má

0: I dneska ráno v rámci poznávačky hraješ o stupenky na pivosquad, který už zítra večer zahrajou v Radlický kulturní sportovně a myslím si, že je o co stát, protože nevystoupí čistě jenom pivosquadi, ale mají tam taky hosty. Jsou tam různí DJs, ale jako hlavní host se tam zítra objeví taky Orion. Každopádně, jak soutěžit o stupenky na zítřejší pivosquady? Mám tady pro tebe v poznávačce jeden český seriál, musím říct teda, že starý český seriál, což už jste asi pochopili podle ukázky, kterou jsem pouštěl pár minut zpátky.
1: Milé děti, uslyšíte pohádku? Na dobrou noc.
0: No a ve chvíli, kdy poznáš, co jde, nebo o jaký seriál tady dneska v poznávačce jde, tak voláš na 210 32 330. A když jako první správně uhodneš seriál, který tady pro tebe dneska mám, tak dostáváš dvě stupenky na zítra. Každopádně, abych ti ještě trošičku pomohl, tak mám tady pro tebe další dvě ukázky, tak pojďme na ně.
2: Podívejte. Samé kočáry bez koní.
3: Příšerný zápach.
2: Je v tom, co si omamného.
3: Tady.
0: No a do třetice všeho dobrýho.
4: Krucinál. Celý život jsem proležel na peci a teď tohle.
5: Slez dolů, uvařím kaši, hrnečku, vař.
0: 210 32 330, mobilní aplikace Rádia Spin. Posílej dál svoje tipy na to, co je dnešní poznávací za seriál.

0: Rádio Spin, ještě jednou ti přeju krásný, dobrý středeční ráno, máme 6 hodin a taky 20 minut k tomu. No a dneska se tady stejně tak jako včera i předevčírem v Poznávačce soutěžili o stupenky na Pioskory, který zahrajou zítra v Radlický kulturní sportovně. Hezký prostor, skvělý interpret, respektive teda skvělá skupina a samozřejmě taky skvělý hostě, skvělý DJ. 100 tě čeká a zítra večer, pokud uhodneš, co je dneska v Poznávačce za seriál. Pojďme si připomenout ukázky.
1: Podívejte, samé kočáry bez koní.
2: Příšerný zápach.
1: Je v tom, co si omamného.
2: Tady.
3: Krucinál. Celý život jsem proležel na peci a teď tohle.
4: Slez dolů, uvařím kaši. Hrnečku, vař.
0: No a co se týče tohoto seriálu, tak můžu už tuhle tu chvíli prozradit, že to je český seriál z 80. Takže si myslím, že asi jako všichni ho budeme znát, protože přece jenom jako asi jste pochopili, že Hrnečku váš prostě, že to bude nějaká pohádková záležitost. A ona to je pohádková záležitost. Ale padaly tady různý typy. Slyšel jsem tady Lucie Postrach ulici, slyšel jsem tady Adží Duchové, ale odpověď byla správná jenom jedna. Tak jdeme se podívat za Renatou.
5: Ahoj, tady Renata.
0: Čau, Renato.
5: Já si myslím, že Poznávačce Arabela. Nejsem si tím teda jistá.
0: Renata jako jedna z mála typla správně dneska ráno Arabelu, ale bohužel nebyla první. Tak jdeme se podívat zatím, kdo si odnes dnešní, nebo respektive stupenky na zítřejší Pioskvody.
6: Ahoj, volám kvůli tomu seriálu, je to Arabela.
0: A tohleto byl, milí spineři a milí spinerky, Pepa. Takže Pepa si odnáší stupenky na zejtřejší Pioskvody. Pepo, já ti moc gratuluju. A pokud i ty chceš třeba pofelit zítra večer s Pepou na Pioskvodech, nebo se tam mít prostě jako jen tak jako s felákem prostě podívat, tak určitě budeš mít ještě možnost, protože i zítra pro tebe tady v Poznávačce budu mít poslední dvě stupenky na Pioskvod, tak určitě zítra cinkni taky do Poznávačky.

0: pár minut zpátky mezi stopama čet jednu docela zajímavou zprávu a je to sice o kapacitě lidského mozku, který je vlastně jako každý den produktivní, ale jenom jako určitou část dne, protože vlastně jako máme práci prostě každý pravidelně, zhruba tak jako na těch 6 až 8 hodin, záleží na tom, jak máš jako hodnýho zaměstnavatele nebo nemáš, jo, jak je horko a tak. Každopádně docela zajímavý je a mohlo by to zajímat teda i ty zaměstnavatele, že ten lidský mozek vlastně je hodně produktivní, lidi zvládají multitasking, ale on vlastně ten maximální výkon, který je potřeba k té práci, zvládá jenom na 4 hodiny denně, což teda musím říct, že mi přijde jako docela málo z těch 8 hodin, je to vlastně jako půlka pracovní doby, že? Takže možná by se v budoucnu mohl někdo k tomuhle tomu přiklonit, protože by se mohl někdo říct, že prostě jako lidi už po těch 4 hodinách nejsou úplně produktivní a mohl by ty tu pracovní dobu zkrátit na ty 4 hodinky. Samozřejmě je potom otázka, jak by nás žeho platili, ale věřím tomu, že jako kdyby jsme takhle jako každý den pracovali 4 hodinky a měli jsme za to prostě jako úplně jako plný plat. Já si myslím, že by to bylo naprosto geniální. Takže třeba v budoucnu někdo zapřemýšlí nad tím, aby nás jako tolik netrápil, aby jsme nemuseli na tu práci tolik přemýšlet, nebo tak, že bychom mohli možná chodit do práce trošičku na kratší dobu. Možná jsem naivní, já vím.
1: Radio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Hlasování skončilo.

0: 52 minut. Posloucháš Radio Spin, s tebou dál taky Dom. No a my dneska máme středu 24. června, svátek slaví Honza, takže jestli znáš nějaký Honzu, a já věřím tomu, že znáš nějaký Honzu, protože těch je opravdu spousta, tak mu nezapomeň dneska popřát nebo s tím zajít prostě to oslavit. Takhle při středě si myslím, že to bude úplně ideální den. Každopádně my se jdeme podívat na to, jak ta středa bude vypadat, a já teda musím říct, že oproti včerečku to bude trošičku umornější, protože včera bylo nějakých 28, ale vzduch byl poměrně jako příjemný, trošičku pofukovalo, dalo se dechat. Dneska bude až 32 stupňů Celsia, takže je dost možný, že dneska ten den bude takový možná trošičku dusnější, ale uvidíme, jak to ve finále dopadne, třeba tady jenom zbytečně malou čerta na zeď. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak to v tuhleto chvíli vypadá na silnicích. Co se týče regionu, tak tady se nic špatného aktuálně neděje, nebo aspoň teda tady Google Mapy nic špatného nehlásej. Co se dálnic týče, tak D1 poskakuje na příjezdu do Brna, stejně tak jako D2, takže tam určitě počítej s menším zdržením. No a co se Prahy týče pro tuhleto chvíli, tak tady počítej se zdržením na Štěrbouský spojce, to je taková klasika. Dneska ale teda v obou směrech, potom taky se zdržením počítej na Holešovičkách, to je taky ranní klasika. Pražský okruh kolem Barandova, tam určitě dávej taky pozor, nebo respektive tam počítej taky s pár vteřinkama navíc a pozor si dávej na kreš, který je aktuálně hlášený v ulici Hartigova. Kdyby cokoliv, tak 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej vědět.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: 6:40, ty posloucháš Radio Spin, no a tohle to je přesně čas, ve kterém startuje hádanka Celebrity Voice Flip každý všední ráno. Co se týče Celebrity Voice Flipu, tak tady podle toho, podle zamotaného hlasu, který tě pustím do éteru, hádáš, o kterou známou osobnost tady jde, proto je to Celebrity Voice Flip. No a jsem zvědavej, jestli tady dneska ráno uhodnete, kdo se skrývá za dnešním zamotaným hlasem, tak pojďme si ho pro tuto chvíli pustit. Dnešní hlas si myslím, že je poměrně známý, že je vlastně jako dost podobný, jako když ten člověk, který se za ním skrývá, tak mluví popředu. Takže si myslím, že to nebude dneska úplně zase tak ultra těžký, ale to uvidíme vás v následujících minutách. Každopádně, pokud víš, kdo by to mohl být, tak dávej vědět na 210 32 30 30, nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. My si jdeme ten hlas ještě připomenout.
1: Nebo mobilní apka

0: Celebrity Voice Flip.
1: Na Radio Spin pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve který každý všední ráno hádáš podle zamotaných hlasů různý známý osobnosti. No a ani dneska tomu není jinak, tak pojďme si ten zamotaný hlas připomenout. Já jsem tomu hlasu zatím nic neprozradil, protože jsem si říkal, že je poměrně známej. Nějaký typy už tady mám, dokonce tady mám i správný typy, ale dám šanci ještě vám ostatním, který zatím třeba netušíte. Každopádně, co vám můžu prozradit, je, že dneska tady hádáte jednoho českého herce, ale taky režiséra. Herce, nebo respektive jako herce ho můžeš znát buď to z Rafťáků, nebo třeba taky ze Snowboardňáků. Jako režiséra ho můžeš znát z nedávného, naprosto perfektního českého filmu Vlny. Takže já si myslím, že odpověď dneska už je jednoduchá, ne? 210 32 330 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej vědět.
0: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: pokračujeme v hádance Celebrity Voice VIP, ve který už se v tuto chvíli blížíme pomalu, ale jistě do jejího finále. No a dneska jste tady hádali jméno jednoho českého herce a taky režiséra. Jak už to herce ho znáte buď to ze snowboardňáků, nebo třeba taky z rafťáků, no a jako režiséra ho znáte z filmu Vlny, tak kdo by to mohl být? Pouštím ještě jednou jeho zamotaný hlas. Já si myslím, že dneska to bylo poměrně jednoduchý, že ten hlas je takový jako signifikantní, že ho všichni dost pravděpodobně známe velice dobře. Takže se jdeme podívat na vaše odpovědi. Dagli.
1: Není to náhodou Jirka Mádl.
0: Další, kdo typoval Jirku Mádla, byl Boban.
2: Čus, Boban. Ale co se týče toho Celebrity Voice Flipu, připomíná mi to Jirku Mádla.
0: Jirka Mádl po třetí tady zazněl dneska od Štrůdla.
3: Hele, myslím si, že to bude Jirka Mádl.
0: Jdeme se podívat ještě za Karlem.
4: Já si myslím, že dnešní Celebrity Voice Flip by měl být Jirka Mádl.
0: A další, kdo typoval Mádla, byl třeba taky Roman.
5: Podle mě to bude Mádl.
0: No a já si myslím, že není vůbec o čem, že to je naprosto jasný, že se za dnešním zamotaným hlasem skrýval Jirka Mádl. When I am standing on. Tak jo, děkuju za všechny typy a taky hlasy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Flipu. No a připomínám, že obě dvě hádanky si tady budete moct dát zase zítra ráno, a to mezi 6 a 7. Tak buďte u toho.
6: Spin ráno na rádiu Spin. Roman Jakub a Dominik Musil.
7: Uvídám si sám se sebou, protože s tebou je to voho. Poslouchám tě minutu a nechci tě znát osobně.

0: 24. červen, středa, svátek slaví Honza, tak všem Honzům ještě jednou všechno nejlepší. No a my se jdeme přesunout dál do Spinrána, kde už za náma za pár minut dorazí taky Roman, což už je při středě taková jako klasika, je to takový zvyk prostě, že tady v 7 dorazí taky Roman. Takže máte se na co těšit, bude toho opravdu hodně. Dneska teda musím říct, že jsme připravili s Romanem fakt jako perfektní téma a těším se na to, jak budete reagovat a co tady bude dneska ráno padat, ale to ti prozradíme až za chvilku. Každopádně krom toho jsem namíchal teďka taky jako naprosto skvělej mashup, na kterém jsem se musím říct docela i pobavil, takže doufám, že pobaví i tebe. No a samozřejmě dál hrajeme ve hře jeden na jedno taky o vstupenky na Mystic Skate Cup, který je už tenhle ten víkend, takže rozhodně doporučuji nás zůstat u Rádia Spin, protože nejenom tohle se bude dít, ale bude to opět samozřejmě velice natřískaný. Co se týče počasí takhle při středě 24. června, tak to musím říct, že bude taky naprosto jako natřískaný, naprosto perfektní, protože aktuálně je venku slunečno, teploty kolem 18 stupňů Celsia. No a počítej s tím, že během dne teploty stoupnou a to ke 32 stupňům, takže musím říct, že co se týče dnešního počasí, tak to bude fakt jako poměrně horký, poměrně teplý. Uvidíme, jaký bude venku vzduch. Každopádně připomínám, že je v tomhle počasí důležitý pít hodně vody, hodně tekutin a samozřejmě netrávit úplně tu nejdelší dobu na sluníčku, jinak ti hrozí třeba úžih. Takže určitě na sebe dávejte pozor, ale užívejte si zároveň tohleto hezký počasí. Tady Rádio Spin a Dom.
1: Spin Radio.
2: Čau, tady Pio a Volion.
3: Chcem tě pozvat na 25. června.
2: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
4: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
2: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
3: Punk is Dead.
5: Punk is Dead.
4: Volion taky je dead.

0: 7:07, 24. červen, svátek má Jan, Honza, hezký český jméno. Tohle mi říkal kamarád, vidíš, že to je docela zajímavý, my jsme stáli s Adamem před jednou vinotékou na Jiřáku, kde si dáváme tradičně, prostě skoro každý týden vždycky jako skleničku vína, buď tam někoho potkáš nebo nepotkáš. A on mi říkal, a to jsem vůbec neměl napsaný ve scénáři, že má kamaráda, který se jmenuje příjmením Honza a že vždycky někam prostě přijde a říká, dobrý den, já jsem Honza, oni, no dobrý den, já jsem Petr. Že vlastně jsem mu vlastně vysměl všichni takhle jako z kraje. Ale vlastně teď jsem se chtěl dostat úplně k jiný věci. My jsme tam takhle stáli a tam šla moje bývalá bytná, což je majitelka krásného secesního domu v Krkonošské ulici. A nějak jsme se prostě bavili a tak a tak. A ona začala vzpomínat na to, že má nějakýho pána okolo sebe, který se jmenuje Vítám vás. A já jí říkám, ježíš, paní Ružičková, to je prostě naprosto skvělý, protože vy jste mi pomohla s tématem do rádia na středu. To znamená, že bychom dneska mohli vlastně hledat buď bizarní příjmení, nebo vtipný příjmení, nebo příjmení, které vás můžou dostat jakoby do úzkých, protože ta představa, že někdo přijde třeba na mítink a já mu řeknu, vítám vás, my vás taky.
1: Já jsem si říkal, že i ten týpek, jak se jmenoval příjmením Honza, že by měl jako docela vlastně jako rodiče jako se smyslem pro humor, kdyby mu dali jméno Jan, kdyby to byl Jan Honza.
0: No a nebo kdyby, já jsem měl studenta, který se jmenoval Hloupý a tomu kdyby dali třeba jméno Honza, to by bylo skvělý, to by bylo fakt jako dobrý. Takže u jmén bychom se dneska mohli zastavit, paní Růžičková slíbila, že bude dneska poslouchat, tak zdravím paní Růžičkovou, doufám, že jsem pana Vítám vás neurazil. Napadá tě nějaký vtipný jméno?
1: Já jich mám spoustu připravených. Fakt a nemusel jsem pro ně chodit daleko, protože jednak my máme v kanclu docela dost jako vtipný
0: podivínu, dobře.
1: Ale mám kamarády, který mají jako v práci jako skvělý jména, takže no rozhodně tak se u toho zastavíme.
0: Dobrý, takže to bude velký téma. Už teďka nám je můžete třeba házet do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo nám můžete telefonovat na číslo 210 32 30 30. Tak co tam máš dál za témata?
1: A my si řekneme, kolik followers přibylo jednomu brankářovi během mistrovství světové fotbale, protože to určitě není málo a myslím si, že kdyby týpka vyhodili teďka ze hřiště, že se bude moc jako živit jen stáčem.
0: No
1: bez
0: panečku,
1: problém.
0: No panečku, to je hezký. Tak jo, tak to jsem zvědavej. Máš tam i analýzu, jak se to stalo?
1: No prostě tak jako, jak se to stalo, no prostě jako je dobrý.
0: A nebo jenom pěkný. Protože ono, ty sportovci vlastně kolikrát vlastně nemusí být tak dobrý, stačí, když jsou prostě pěkní. A tím je nechci urazit, proboha, byť jsem to teď asi udělal, ale to nebyl záměr úplně. Tak, když jsem byl malý, tak jsme měli u babičky psa, ten pes měl hrozně hezký vztah s naší želvou a taky kočkama. Želvu třeba pozoroval a hlídal ji, a když hrozilo, že by se jí něco stalo, tak ji jako vrátil zpátky a byl k ní takový jako něžnej. Když třeba mrzlo, tak ta kočka měla koťata, tak on ji uvolnil jako boudu, aby ta kočka mohla porodit a tak dál, sám od sebe, nikdo do toho nenutil. Takže když vyjde čas, tak budu mít tady takový taky hezký příběh. Tentokrát by v něm hrála hlavní roli kočka, ale uvidíme, co nás všechno dneska zdrží a nezdrží.
1: OK, včera jsme se k tomu nedostali, tak snad to dáme dneska, protože se chci zastavit u těch bonbonů, který jsem sliboval.
0: Neříkej to teďka. A už jsou docela starý. Tak jo, tak pak tady máme ještě taky tenisku Vondroušovou, tý bychom se měli zastavit.
1: OK, ve hře jeden na jednoho máme i dneska pro vás.
0: To jsem měl jako říct, musím říct.
1: No já vím, ale ty si řekl zase něco jiného.
0: Tak protože jsi nedržel prostě svýho scénáře, prostě to zase mi skáčeš prostě do řeči. Pak se prostě diví, že je na tebe. Prosím vás, já vám ještě řeknu jednu věc. Jo. Máme tady lístky na Mystic Skate Cup, podrobnosti vám řekneme v průběhu rána. Včera mi prosím vás Dominik posílal krásný video, kde je prostě Trump, část vlády americký a nějaký minister, který se tam prostě něco snaží říct. A ten minister prostě přijde a začne něco říkat a ten Trump říká, to nikoho nezajímá. A Dominik mi k tomu napsal, to jsem já při vysílání s tebou.

0: Hezky dobrý ráno všem, tady je Radio Spin, Roman a taky Dominik, ať se vám hezky vstává. Dnešní noc byla taková poměrně chladná, já vím, zase mi někdo prostě napíše, pošle voiceovku. Roman, ty idiot, prostě jaký chladná, prostě byla za horká, no ale ve srovnání s tím, co prostě bylo, tak prostě dnešní noc byla docela jako chladná. Já jsem si vyšel v takový jako letní košilce, říkal jsem si, oh way, ještě, že jedu jenom pár zastávek a tam hnedka vystoupím před barákem, protože jinak bych jako skoro nastydnu. Ne, teď kecám. Ale jako včera bylo určitě teplej a zítra ráno bude taky určitě teplej. Tak jdeme na zprávy. Já tady mám Markétu Vondroušovou, ta dostala 4 roky zákaz hraní. Mezinárodní agentura pro integritu jí udělala stopku na 4 roky poté, co neodevzdala vzorek při neohlášené kontrole. No a neodevzdaný vzorek znamená vlastně de facto jako pozitivní nález. Já musím říct, že jsem s tím vlastně jako v pohodě, že se tohle jakoby děje. Byť teda vlastně nechápu, proč to ty sportovci jako neudělají, protože 4 roky bez sportu vlastně může být pro sportovce téměř konec.
1: Může být likvidační docela, no. Jednak jako v rámci asi nějakého jako tělesního pohybu, druhak i v rámci asi financí. Ne,
0: protože... A tak to ona asi bude jako sportovat dál, já myslím, že ona si jako bude ten tenis někde pinkat, ale myslím si, že prostě...
1: Prachy dojdou.
0: Dojdou prachy, to je pravda, no a po 4 letech podle mě jako dostat se zase zpátky do té špičky.
1: Bude těžký, no.
0: No, protože tam budou od čtyři ročníky šikovných tenistů a to podle mě budou, no.
1: No, tak každý svýho štěstí strůjce.
0: Jo, Markéto. Tak, co to máš dál?
1: Tak u toho sportu ještě zůstaneme, protože včera na mě vyskočil příspěvek o kapverdském brankářovi, který nabral díky mistrovství světa ve fotbale 15 milionů strůjcích.
0: Jak se jmenuje?
1: Jmenuje se Tiva, to tě teď
0: no, tak to tě teda opravdu teda zaujalo. No, já jsem se chtěl podívat, jak ten člověk
1: stačí,
0: vypadá.
1: Že to je kapverdský brankář, já ti to najdu.
0: Potom. Tak mi to najdi. No, tak vidíte, najdu. Takže my jsme vám chtěli říct, jak, kdo to je a Dominik prostě jenom řekne, brankář z Kapver, tam má 15 milionů views.
1: Tak já bych to asi stejně nedokázal přičíst, protože to je...
0: Ale dokázal, tak co říkáš zprávu, kterou nedokážeš vyslovit a už to tady máme prostě zase.
1: Jasně, no a je to tady, každopádně... No,
0: prostě jinými slovy, Dominik chtěl říct, že nějaký cizinec má prostě 15 milionů followerů a to je prostě celý.
1: No ale jako za 8 dní.
0: Tak je to super, ale já bych chtěl vidět, jak kdo to je. Takže okamžitě ho najdi, okamžitě se ho nauč prostě vyslovovat. Víš, že dneska budeme řešit jména, takže za 2 minuty to tady chci mít na stole.

0: Radio Spin, hezký dobrý ráno, Roman a taky Dominik. Probudili jste se snad do středy 24. června, svátek má Honza. Honzové přejeme všechno nejlepší k svátku a pokud jste Honza příjmením, tak si užijte váš den taky. Tak koukám na ten profil, který se bál Dominik vyslovit, Vozinha 1. A skutečně tam je teda 15,7 milionů sledujících, to je jako docela dardička, to už jako se fakt jako může koupat v penězích. Jediný, co mi na tom profilu, když tak na ně koukám, jako vidět, jsou tam hezký fotbalový kompozice, to je jako docela dobrý, ale je tam jedna černobílá fotka, Dominik říká, to je real skoro, mané, říkám, to je jedno, ale...
1: Není to jedno.
0: Je to jedno. Protože když se podíváte na nějaký profil, který je celý barevný a je tam prostě jedna černobílá fotka, tak to vypadá realsko, že ten člověk prostě už tady s náma není. Tak,
1: no ale
0: to jsem jenom chtěl říct.
1: Jako kdyby to byl poslední příspěvek, tak jako by to možná to znamenalo, ale další příspěvek už je zase barevnej.
0: No právě říkám jenom, že to tak jako
1: navíc
0: na mě...
1: to není ani jeho reelsko,
0: na mě to prostě působilo. Prostě. Říkám, že to na mě tak působí, že pokud je všechno barevný a jedna černobílá, tak mi do toho neskákej. Budeme se držet toho reelska, který jsme včera prostě poslal. Tak dobrý, 15,7 za týden, to je slušný výkon, taky bych to chtěl umět. Tak
1: jo, zpropaguj se Instagram.
0: Nevím, zatím jsem
1: Vládce
0: na tom takhle...
1: Vládce Vinohrád, hoďte mu follow.
0: Nechci, to musí mít nějaký specifický obsah a musí to být nějaký úplně jiný profil. Všechno je v procesu, brzo se dozvíte. Tak, my se jdeme podívat na dnešní téma. Já jdu pozdravit ještě jednu paní Ružičkovou a jejího souseda z Vinohrad, který se jmenuje Vítám vás. Tak, ty jsi říkal, že máš vyloženě v kapse nějaký jako vtipný jména.
1: Já mám spoustu vtipných jmen. Tak začnu kolegyní, která se jmenuje Kristýna Tupá.
0: Kristýna Tupá je super, to je teda vyložené jméno pro studentku.
1: A pak tady máme kolegu, ty ho budeš znát, jmenuje se Hatlapatka.
0: Hatlapatka?
1: Ale to mi přijde jako
0: vtipný. Já znám jenom to jméno a to mi přijde takový, jako že vždycky vidím Hatlapatka a říkám si, to bude takový roztomílek nějaký místní.
1: Já vlastně jako jsem dlouho neviděl, jak vypadá ten člověk, já úplně nevím, jestli se to jako k němu hodí teda, ale...
0: Počkej, jak bys si představil, dobře, tak když teda otevřeme takhle tu diskuzi, tak jak bys si představil takovýho Hatlapatku?
1: Já bych si představil, že to je takový hrozný ňouma, takový jako pizzy zubka třeba, že bude Hatlapatka.
0: Já bych si Hatlapatku představil takovýho tlusťocha, co se hodně potí, takovej ten, co má skoro chlupy prostě všude, bude mít i nějakou jako vadu řeči, bych skoro řekl, takový, a takhle bude mluvit, takovej prostě Hatlapatka, no, takovej, že vlastně, kdyby chodil Hatlapatka do školy, tak bych řekl, jakože předurčený k šikaně třeba.
1: Okay.
0: Tak to je tam jako co mě, a no, protože vlastně, ono, že jo, ono totiž jako by to příjmení vyvolává skoro něco jako patla matla.
1: No jo, já jsem tady mám právě poznámku, že moje babička vždycky zbylo knedlo, vepřo, zelo, takže to druhý den to smíchá všechno dohromady a babička tomu říkala Hatlapatla.
0: Hatlapatla. Místo myšmaše. No tak vidíš, takže
1: mě to vlastně připomíná to babičky
0: Hatlapatla. Takže Hatlapatla. Takže okay. Knedlo, no počkej, a ty jsi nám teda neřekl, jak vypadá teda v reálu.
1: A on je...
0: Aha.
1: Ale jako takhle, je poměrně jako prostorově výraznější, ale není úplně jako tlustej.
0: Jasně.
1: Má fousy, má normálně vlasy a brýle.
0: A je upravený. Takže
1: no.
0: To není, takže vidíte, nenechte
1: se... Je to takový šéfik.
0: Takže nenechte se prosím vás nachytat na to, jaký má kdo jméno, může to dopadnout celý jinak. Takže už tady máme Tupou, Hatlapatku, Anet.
2: Ahoj kluci, ohledně těch vtipných příjmení. Moje máma chodila do třídy s chlapcem, který se jmenoval Skoč do pole. A já se jmenuju příjmením Kouřilová. Celý život se těším, že se tohle blbýho příjmení zbavím a budu třeba Nováková. Můj přítel se jmenuje Pígl, takže jsme Kouřilová Pígl. Takže výborný duo.
0: Ježiš, ale to je teda super. Teda. To si dobrý.
1: Ale musíte nechat. Jako,
0: Kouřilová je dobrý, to je takový prostě praktický. Já jsem Kouřilová, prostě tak. Pojď se mnou. Dobrý. Kamarádka zase chodí s klukem, který se jmenuje Šourek. Což je teda taky, a proto se ho taky nevzala. Ona říká, já přece nikdy v životě nebudu prostě Šourková, to není možný. Takže jdeme za Lukášem. Ne, počkej, to není Lukáš, to tam je, ne? Ty jsi ne, tam nedal to další.
1: Máme zatím Anat.
0: Ty jsi tak strašně línej, Dominiku.
1: Jenom jsme tady řešili důležitou věc.
0: Ty jsi tady měl prostě 3 minuty na to, abys tam dal jednu voiceovku. Ty děláš, jak kdyby ses tady tahal prostě s cihlama, Dominiku. Netaháš se s cihlama, jenom
1: ale
0: to
1: počkej,
0: prostě přendáš na pracovní disk.
1: Ale mám za to mám jako ještě jednu perfektní story.
0: No, tak jo? Jí řekni.
1: Kamarádka má prostě v práci jako patovčičku, protože u nich dělá paní Kocůrková, druhá paní je Kocůrková a třetí je Kocůrová.
0: No, tak to je
1: takže
0: hezký.
1: Potom, když jako píšeš maila, tak si myslím, že potom jako najít tu správnou paní mezi tady těma třema.
0: Jestli máš jako teďka pocit, že jsi to vyžehlil, tak já ti říkám, Dominiku, jednoznačně nevyžehlil. Jo?
1: No dobře, pak tady mám ještě spoustu dalších dobrých příjmení.
0: Tak se k tomu vrátíme.
3: Dva, jsem zpátky. Mami, dívej, tam na tý stage je tvý dítě, neuvěřitelný příběh, já nevidím konec.

0: Hezký dobrý ráno, Roman, Dominik, 24. červen, Dominik se tady směje jak chechtací pytlík, skutečně takový ten, který jste si koupili prostě na pouti, zmáčkli jste ho měl.
1: To fakt existuje, já znamenám prdící pytlík.
0: No tak existuje chechtací. Jako ten smích jako samozřejmě není takhle dobrý, jako jsem předved, ale je vlastně jako takový jako...
1: Já se to musím najít normálně.
0: No, nevím, já nevím, jestli to děláš ty teďka, ale tenkrát se to dělávalo, já jsem měl takový červený a na tom byl takový, já nevím, žlutý pytlík, zmáčklo se tam a to dělá vždycky.
1: No tak už vím, co ti koupím k Vánocům.
0: No, tak já ti dám, na tě koupím k Vánocům prostě. Tak jdeme se podívat za Petrem, protože Petr má dva kamarády, které spolu sdílejí byt. Čekaj, ještě jednou.
2: Čau, kluci, tady Petr. Tak hele, já mám kámoše dva. Jeden se jmenuje Tichal a druhý Škrábal. A oni měli spolu byt jako na půlku a teď se dohrovali, jestli budou mít na dveřích, na zvonkách, jestli tam bude Tichal Škrábal, anebo Škrábal Tichal. Já jsem to docela chytal. A mají tam Tichal Škrábal.
0: Škrábal, Tichal, Tichal, Škrábal. To je docela dobrý, to mě baví. Honzo.
3: Dobrý ráno, kluci, tady Honza. Hele, já k těm příjmením třeba znal jsem kluka, co se jmenoval Nevíms, takže všem říkal, že neví, jak se jmenuje. Přes dívku měl ještě k tomu prase, takže když tak zdravím Martina. A pak jsem ještě zažil jednoho týpka, co se jmenoval Tomáš.
0: Jo, jo.
3: Ale křestním i příjmením.
0: Tomáš, Tomáš.
3: Tomáš, Tomáš, ale nikdo si z toho sranu nedělal. Ten chlap měl 2 metry a tunu svalů. Díky, okay. Čau.
0: Ale jako teda jmenovat se nevím, to musí být jako opravdu výzva třeba pro učitele, jak se jmenujete, nevím.
4: Jak, vy nevíte, jak se jmenujete?
0: No nevím.
1: Tyba, já si tě úplně dokážu představit v té třídě prostě. Tyba,
0: taky si dokážu představit.
1: Roman rudej steky, tyba, týpek se prostě furt jmenuje, nevím.
0: No, jakože vlastně si dokážu prostě představit, že najednou jako potřebuješ něco udělat rychle, jak se jmenujete a ten člověk nevím. Tak poprvé to vydrží, říká, můžete mít vaše jméno? Nevím. A pak to bude gradovat a stupňovat, tak to mě teda baví hodně. Tak jdeme se podívat ještě za Pajkem, prosím vás pěkně. Pajky nepoužívá háčky a čárky a nepoužívá je záměrně, protože tak skutečně se ten člověk prejmenuje.
5: Ahoj, tady Pajky, taky mám kamaráda, jmenuje se Šourek, tímto zdravím, ahoj. A setkal jsem se v práci s jménama jako kokot, curak, a takovýhle různý věci, což takhle se jmenovat, tak bych se asi zbláznil.
0: Je tak, nebo přejmenoval prostě, ale chápu, že některý jména bych asi jako zvážil za přejmenování, a aby se mi třeba jakoby líp žilo. Tak máme tam ještě nějaký jeden příjmen?

0: shining.
1: Rádio Spin, dobrý ráno, Roman Dominik a taky telefon 210 32 30 30, den nás teďka číhá kdo, to ani nevíme, jdeme to zkusit zvednout, halo.
2: Ahoj, ahoj, tady Šiky z Hansdorfu.
1: Nazdar, zdravíme Sever.
2: Já jenom k těm jménům, mám tady kolegu, co se jmenuje Pavel Hrant.
1: Jakože vyloženě Paulího tam máš, jo?
2: No, Paulího asi ne, ale je to Pavel Hrant.
1: Hrant je dobrý.
2: Tak samozřejmě, když přišli noví uční, tak jsme zkoušeli, že se jmenuje Parchant, jo, a tak dále, takže to byla vždycky sranda.
1: Ale na druhou stranu, hele, když tak mu klidně řekni, že si prostě může říkat Garant a říkat, že je slavný rapér a bude mu to když tak vydělávat minimálně na sociálních sítích. Tak přejeme krásný den a děkujeme za hezký feedback. Tak čus, ahoj.
2: Mám taky, čus.
1: Ke jménům se vrátíme za chviličku, teď se jdeme podívat na dopravu.
3: Doprava na Rádiu Spin, začneme už tradičně v regionech, tam se teda ale v tuto chvíli nic moc neděje, musím říct, jediný co tak trošičku poskakuje příjezd do Plzně a to po Rokycanský, takže tam počítejte s menším zdržením, jinak co se dál regionu týče, tak je to cajk. No a když se podívá na dálnice, tak D1 poskakuje docela solidně na příjezdu do Brna kvůli práci na silnici, postojíte si tam až od Říček, takže tam určitě pozor.
1: Za viaduktem, tak tam čekejte crash v Praze, čekejte crash taky na Dobřížský, čekejte crash v Ankara a bourá se taky na pražském okruhu a to ve směru ke Zličínu a čerstvý crash je právě teďka v ulici k Barandovu. Kdyby cokoliv jsme tu.
4: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
5: Spin Radio.
4: Rádio Spin.

0: 7.38, 24. červen, svátek má Honza, takže milí Janové, přejeme vám všechno nejlepší k svátku a jdeme se probírat opět jménama, protože je toho spousta, co nám tady dneska zanecháváte a je to dobrý, co nám tady dneska zanecháváte. Tak jdeme za Pavlem.
1: Dobré ráno, tady Pavel. Ale já mám dva kamarády, nebo mám víc, samozřejmě víc kamarádů, ale dva, kteří mají takový velmi originální jména. Jeden je Nepovím. To jsem poznal na prvním cvičení, když přišel asi o 5 minut později a učitel se ho přesně ptá, jak se jmenuje, a on Nepovím. No tak mi to neříkejte, no. A on říká, ale já se vážně jmenuju Nepovím. Aha, dobře, ok. A druhý kamarád má příjmení Šlapka.
0: Jako obě jsou top. Jako Nepovím je vlastně, Nepovím je podle mě s Nepovím si musíš užít prostě strašný srandy. Jako to je fakt jako dobrý. Nepovím, no tak si to nechte, prostě mi to úplně jedno. Řekne mi to třeba slečna vedle vás, jak se jmenujete. Šlapka. Super, tak ještě nám volala malá Kája, tak to bychom měli stihnout, než půjde do školy. Tak Kájo, pojď mezi nás.
2: Ahoj, já jsem Kája a mýho tačí kamarádi se jmenovali Kameny házel a chleba. Ne z chleba.
0: Ne z chleba. Kameny házel je dobrý.
3: Když ne z chleba, ale to je taky docela jako častý příjmení.
0: Jo, docela jo, vlastně.
3: Jsem to párkrát slyšel taky, no.
0: Ale ne z chleba vlastně, jak se jmenuje ten ne z chleba? co se do mě navážíte?
3: Ale jako Kameny házel, to je taky skvělý.
0: Co pak teďka jim? Tak jo, tak jdeme za dalšíma nahrávkama, který tady máme uložený, tak. Ty jsi říkal Nadis, viď? Mm-hmm. Tak Nadis, pojď.
4: Dobré ráno, kluci. Tak ohledně toho příjmení, tak v bývalý práci jsem měla mistra a ten se jmenoval příjmením pan Curek. Bez srandy. A pak se vzal jednu holčinu a vzal si k tomu ještě i její příjmení. Takže z toho vzniklo poslední pan Curek. Hezký den, čau.
0: Ježiš, to je super. Je teda skvělý, že ty lidi, co mají teda název jako mužské přirození, nemají tam tu diaktriky, ty háčky, čárky prostě, takže tím pádem to můžeme pouštět do rádia i takhle jako brzo ráno.
3: To je pravda. Každopádně já jsem si u tohohle toho vzpomněl na jednoho hokejistu z našeho českého národního týmu, který se jmenuje Radim Mrtka, ale
0: Jo, jasně. Já jsem si právě říkal, Dominiku, jak to mluvíš, ale jestli je to st, tak je to je samozřejmě v pořádku.

0: 7.43, dobrý ráno, Roman, Dominik. Tak prohrabujeme se příjmeníma, to jsme ani na začátku dnešního vysílání netušili, jak moc to bude silný a jak moc to bude dobrý téma. Tak pojďme se podívat za Jirkou.
1: Čau, tady Jirka. Kámošova spolupracovnice na recepci se jmenuje Nora Široká. No, takže si dokážete představit, když ten telefon zvedne a představí se jako Široká Nora. Taky každý ten telefon s výsměchem položil.
0: To je teda hrozný. Na druhé...
2: Mně se líbí, že prostě některý ty rodiče mají fakt jako smysl pro humor, ty jo.
0: Jo, to jo. A myslíš, že ty třeba rodiče tý Nory Široký, než se Nora narodila, tak seděli třeba v obejváku, ten táta říká, hele, tak jí dáme, ještě příjmení Nora. Aspoň si s ní budu dělat legraci. Tak, myslíš, že to tak mohlo vzniknout?
2: Jako mohlo, a podle mě po pár skleničkách si myslím, že to tam jako doteklo.
0: To se blbej, Jindřichu.
2: Ale jo.
0: Píšeme Nora.
3: Čau chlapi, tak s mojím příjmením, které je Caloň, je to v dnešní době už dobrý, jo, všichni si dělají srandu, že jdu cálovat, jakože platit. Horší to bylo, když jsem byl menší jako dítě, kdy se smáli a přidávali před to příjmení ještě ch, takže jsem byl pan Chcaloň. Takže tak, no. A jinak samozřejmě jsou tu jiné varianty, jako jsou anglické verze Kelon, Kaloň. A obecně takhle. Čau.
0: Čau, ale ty zahraniční varianty z něj docela vlastně sexy, bych řekl. Caloň, jakože platíš dobře, to bych párkrát lidi poslal pryč, ale na té základce Chcaloň muselo být teda krutý. Chcaloni, Chcaloni.
2: Ale jako docela složitý si myslím, že to měl taky týpeček, kterýho nám poslal Mimo.
0: Tomáš.
4: Čau kluci, tady Mimo, jenom k těm jménům. Já když jsem chodil na střední, tak jsem měl mistra, který se jmenoval Tomáš Pech, takže si dokážete představit, jakou jsme si z něho dělali srandu.
0: Tak my jsme si zase na střední dělali srandu, vedle ve třídě byl kluk, který se jmenoval Tomáš Koule. Jako ono samo o sobě se jmenovat Koule je hrozný. A ještě když tam máš to chvalný Tomáš, tak to je taky docela... Jako s tím Tomášem, tam bych opravdu jako zvažoval, kdy Tomáše použít jako křestní jméno a kdy ne, protože prostě vlastně pokud tam máte fakt jako echt příjmení, tak tomu dítěti udělat, zavaříte vlastně.
5: Dobré ráno, kluci do studia, takže já jsem měl kamaráda v dětství, s kterým jsme hráli fotbal, jmenoval se Vimr, takže když ho po několikátý vyhlásili na stadionu, že Vimr něco dal gól, tak... Kamarád skončil fotbalovou kariéru, takže zdravím Tomáše do Kůrami a taky to si čel.
0: Naprosto tomu rozumíme, že to je teda super.
2: To příjmení i takhle jako dokáže omezit, že kvůli tomu prostě jako musíš prostě seknout jako se sportem, protože prostě jako...
0: A tak nemusíš, to byla jeho slabost.

0: Je pravda, že když máte nějaký jména, tak se někdy můžete cítit osamoceně. Tématem dnešního Spin rána jsou skutečně bizarní příjmení, který odstartovala moje bývalá bytna na Vinohradech, paní Růžičková, když říkala, že zná jakýhosi pána Vítám vás. A když jsem říkal, to je teda bizár, a ona mi říká, Romane, to si myslíte, že je bizár? Říkám, no tak přijde mi to docela bizár. Ale vlastně, když to tady dneska celý slyším, když to tady dneska celý poslouchám s Dominikem, tak si myslím, že zlatý vítám vás teda.
1: Zlatý vítám vás, to a já jsem ještě tady se vzpomněl na pár příjmení, kterými říkala kamarádka, že mají v práci. Mně se hrozně líbilo, že se jim v práci sešla paní Synková a taky paní Strýčková, že to jsou takový jako rodinný kolegyně, ale potom tam mají taky paní Mrvíkovou.
0: Paní Mrvíková.
1: Paní Mrvíková, si myslím, že je taky docela jako zajímavý.
0: Paní Mrvíková, pojďte prosím na kobereček, zase jste to zmrvila, paní Mrvíková. Jako paní Mrvíková, jestli dělá někdy v práci chyby, tak to musí být strašný. Ale my vám dáme do týmu Mrvíkovou, to se budete divit. Tak jdeme za dalším pánem na holení.
2: Dobré ráno, kluci, tak já se připojím k Nadís. Jednou řidič pančur opravdu beze srandy přivez jídlo z košíku. Ale opravdu beze srandy. Pančura. No vůbec jsem nevěděl, jak reagovat. Čau, Zachy.
0: Naprosto chápu. Taky vlastně si nedokážu představit, že mi třeba jenom někdo zazvoní jako u baráku, že mi nese nějakou zásilku. Já řeknu dobrý den a někdo ti řekne pan píp. Tak ještě dál.
3: Zdar spineři. A jestli vy máte noru širokou, tak to my máme blanku s tuchlou. Což jako je velmi hodná paní.
0: No hodná sice být může, ale jestli je stuchlá.
1: To je hrozný.
0: To je hrozný, veď.
1: Strašný.
0: To je opravdu hrozný.
1: A co potom máš dělat? Jako změnit si příjmení prostě?
0: No tak dáš 3 000, půjdeš na úřad a změníš si příjmení.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Že Nenny s tímhletím trackem docela navařil teda, jako já jsem si to docela užil, tuhletu věc.
2: Nevím, já musím říct, že se k tomu asi nechci vyjadřovat moc. Tak, pojďme okay. Se ujat na dnešní mashup.
1: Tak.
2: Skoro mám pocit, jako když přijedeš někam, já nevím, jdu si nad Labem na zábavu, tak.
1: A tak já jsem si říkal, že to je taková jako docela dobrá dupačka, že to
2: vlastně docela pořádku, funguje. Tak někomu se to líbí, někomu ne, tak proč se v tom tady takhle přehrabovat? Tak.
1: Dobře, tak
2: některý, když přijdeš na půdu, tak některé věci vyhodíš a některý se necháš. Tak, jdeme se podívat na dnešní mashup. Tak řekni mi k tomu nějaký úvodní příběh, ať vím, na co se mám těšit, protože hlejte se, dnešní mashup je skutečně dlouhý, má 10 vteřin.
1: Má 10 vteřin a má to čistě jeden důvod, protože je tam jeden podklad. A do toho je spoustu hlášek.
2: OK, a kolik z toho poznám si typneš?
1: Já si myslím, že poznáš tak tři.
2: Tři, jo? A hned na první poslech?
1: Na první dvě.
2: Na první dvě, dobře. Takže pokud Roman nezemřel, použij si mashup prostě do konce života. Tak jdeme se na to podívat, jsem na to strašně zvědavej. Tak můžu to spustit?
1: Můžeš to spustit.
3: Lepší zůstanou.
2: Jedna.
4: Opraste mě.
2: Tak zatím jedno teda, zaplať vám za tu jednu. Tak já jdu dát ticháče, jo, prosím vás pěkně. Takže dáme ještě ticháče. Tak já bych řekl, že tam slyším dvě věci.
1: OK.
2: A třetí teda nevím, ale tak ještě vám to pustím jednou, jo.
3: Lepší zůstanou.
4: A zase opráčuje. Opraťte mě.
2: Tak, jdeme zvednout telefon 210 32 30 30, tak halo, kdo tam?
5: Halo, Pajky.
2: Tak nazdar, Pajky. Tak schválně.
5: Tak určitě jsou tam lepší zůstanou, vyvolení.
2: Mhm, to je dobře.
5: A buď tam slyším Madagaskar nebo Masku.
2: Madagaskar nebo?
5: Masku.
1: Tak, ani jedno.
2: Ani jedno.
5: Tak je mi líto, lepší zůstanou.
2: Pajky, ty potřebuješ dovolenou jako sůl. Tak hezký den, čau.
5: Ahoj.
2: Dobré ráno, haló.
6: Dobré ráno, tady Ruda, kluci.
2: Nazdar, Rudo.
6: Tak taky, slyšel jsem vyvolený a pak tam rozhodně slyším pohádku z čerty nejsou žerty na tom dvoře.
2: No to je skvělý. To je skvělý, to tam slyším taky, takže...
6: A další vůbec nemám tucha.
2: Otočte mě.
6: Přesně tak.
2: Jako ten nárožní je tak skvělý. To je tak dobrá pohádka, prostě ta podle mě nikdy nemůže zastárnout, tato pohádka.
1: Jako jestli je nějaká moje nejoblíbenější česká pohádka, tak je to tohle.
2: A víte co, já tam skočím hned, že byste mi ty buchty pohlídal. Pryč sní s babou. Ježiš, ta krečmerka, to je tam prostě úplně excelentní vlastně. Chtěl bych být v životě krečmerka prostě, no. Rudo, děkujem.
6: Taky díky, čau, ahoj, kluci, čau.
2: S ním, s Rudou. Čau. Rádost mi, dobrý ráno.
7: Ahoj, zdravím vás, chlapí.
2: Ahoj, čau.
7: Já jsem tam zaslechl vyvolené. Myslím si, že je to Ace Ventura.
1: Ace Ventura je správně.
2: Takže Ace Ventura. Dobrý.
7: A to třetí, bohužel jsem nestihl, chlapí.
2: No to nevadí, ale hele, my už máme dneska... Kolik?
1: Ještě jedna věc
2: nám tam chybí, no tak ale děkujeme, tak to je skvělý, dobrá práce. Tak přejeme hezký den.
7: Dobrý, čau,
2: ahoj, to víš, že jo, za hodinu to pustíme ještě jednou. Tak jdeme se podívat na čopasí, abychom zjistili, že dneska teda opravdu je horko. Dneska se budete prostě potit a bude i sluníčko a žádný bouřky, ale prosím vás pěkně, dneska to je fakt jako nic proti tomu, co se chystá na víkend. Dneska dokonce jedna meteoroložka ráno říkala v počasí, že jeden model předpovídá 40, což je teda fakt jako hodně i na mě. Musím
1: jako je to dost, to už je fakt jako když vyrazíš prostě někam k moři. Jako
2: jo, akorát, že tady není to moře, takže budeme muset zatopit Karlín, nebo já nevím, co budeme muset udělat, abychom to moře měli. Každopádně dnešní odpolední maxima 31 stupňů napříč celým Českem, bouřky nikde nevidět. Co jsem koukal, tak je jedna výstraha pro Jižní Moravu ohledně požáru a vysokých teplot, takže žádný špekáčky dneska.
0: Spin Radio.
8: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
9: Ale... Nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
8: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
9: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
10: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Radio Spin, jde s tebou! Radio Spin
11: vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce rapu v republice můžete poslouchat nyní v DABu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s DABou.
12: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
13: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnídřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.

Hi. Reggae je můj zákon, moje pravidla a ústava. Nepřikláním se doleva, nepřikláním se doprava. Kávary reggae zvětší univerzální pocit. Dobrá meditace ve dne, dobrá meditace v noci. Jo.

0: Musím říct, že mě ve snu nenapadlo, jak to téma dneska bude úplně vířit éter a jak nám neustále budou chodit voiceovky s bizarníma jménama. A vlastně mě ani ve snu nenapadlo, kolik takových jako bizarních jmen se vlastně mezi náma jako vyskytuje. Jak člověk se jako pohybuje v bublině nějakých jako jmen, tak tě ani nenapadne, že existují i mnohem vlastně jakoby horší, a to jsme skoro všichni nespokojení s těma svými jmény. Já teda ne, protože já jsem si vybral svoje a s tím jsem jako ready.
1: Já jsem docela v pohodě asi se svým příjmením.
0: Jo, tak jsi, jako na tebe se dá prostě jako podle mě jako Vesněženky a Machři, nebo kde to bylo. Musil, ještě málo zkusil.
1: No, to jsem poslouchal jako taky celou šestou, pátou třídu tohleto, tak, ale tak na to si člověk zvykne.
0: Jo, to je podle mě ještě hlavně v pohodě.
1: Jako kolikrát to sežím i dneska, teda musím říct, ale...
0: Třeba dneska. musil, ještě málo zkusil. A ještě něco na tebe pokřikovali?
1: Ne, jenom tohleto.
0: Musil. Musíme vymyslet ještě, co, jak na tebe budeme prostě křičet. Tak, Žanďo.
2: Čauky kluci, takže já jsem měla zubaře jménem Šourek. To bylo jako extrémní. A ještě spolužačku, která se jmenovala Šuková. No, takže asi tak.
0: Žanďo, to je neuvěřitelný prostě. Jindro, pojď mezi nás.
3: Já vím, chlapi, já jsem jednou pracoval pro paní Pindákovou.
0: Jako paní Pindáková je vtipná, Zachy je mnohem lepší.
4: Kluci, nedám pokoj. Ještě jsem si vzpomněl na jednoho zákazníka, který nám přivez jednou auto na servis, nebo prostě nějaký správce vozového parku, a jmenoval se pan Rozhoň. A to bych řekl, že je ještě horší než pan Lulák teda. Tak hezký den, Zachy.
0: Jako pan Lulák, to je takovej trošku trouba, pan Rozhoň, to je tak, taky
1: rozhodně strašný, Rozhoň. To je strašný.
0: Tak jdeme za Adamem.
5: Ahoj, tak moje jedna na servis teta se jmenovala Nevimová. Mm-hmm. A když měla manžela v nemocnici a šla ho navštívit, tak se jí ptali, že za kým jdete, jak se jmenuje váš manžel. A ona říká, nevím. Nikdy nevíte, jak se jmenuje váš manžel.
0: No ale nevím.
5: No, nevím.
0: Nevím. Prostě nevím, jak se jmenuje manžel, prostě s někým žiju. Jirko.
6: Čau, hele, k tomu příjmení, já jsem měl kolegu nadřízenýho, bývalýho, a ten se jmenoval Jirka Žalud, takže když se mi poprvé představoval, tak to bylo taky docela vtipný, no. Říkali jsme mu žloutku, protože to nešlo.
0: No tak jo, tak máme tady sérii Tomášů, tak pojďme za jednotlivýma Tomášova. Kanfousy.
7: Tak krásné ráno, tak já ještě když jsem dělal u balíkovky a rozvážel jsem, tak jsem vozil dost často balíčky pánovi, který se jmenoval Tomáš Jedno. Tak to bylo taky takový celkem nevšední. Mějte se hezky, ahoj.
0: Tak jo, tak hezký den i tobě. Pak tady máme, a teď jsem se ztratil, jo, pak tady máme tu sérii s těma Blankama, tu bychom ještě v tomhletom vstupu měli dát, než to úplně uzavřeme. Tak jednou už víte, Blanka Stuchlá.
8: Zdar, spineři. A jestli vy máte noru širokou, tak to my máme Blanku Stuchlou, což jako je velmi hodná paní.
0: To jo, to bez pochyby. No ale Harry doplňuje, že nemusí být Blanka vždycky jenom Stuchlá.
9: Hoši, tak ještě k tomu příjmení teď navážu na kolegu s Blankou, tak já jsem znal jednu Blanku Protrhlou, takže taky sranda, no.
1: Jestli Blanka Stuchlá byla hodná paní, tak tato už asi hodná paní zase tak nebyla.
0: Tak je možný, že nejdřív byla Blanka Protrhlá a pak byla Blanka Stuchlá.

za. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej co minut

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8 hodin 16 minut, pravda nebo lež je před náma. Musím říct, že se na to velmi těším a že mě začalo bavit čím dál tím víc, když jsme 3-1.
2: Tak samozřejmě, necháme si tady zavíst ještě jeden telefon a budeš tady moc být.
1: To bylo super, kdyby nás tady byla celá banda. To bych řekl, pokud udělejme bordel, jo, tak by to najednou znělo úplně jinak.
2: Daf.
1: Tak, dobře, daf, přesně tak. Takže pustíme se do toho za 2 minutky třeba. Teďka mi zkus říct radši, Sluníčko, co máme dneska za témátko.
2: Tak dneska máme věc, která vlastně jako patří ke každému ránu a je to voňavý, krásný, křupavý pečivo.
1: Myslím, že to voňavý, krásný, křupavý kafe. Jsem říkal, co tam říká kafe, teď kafe prostě není vlastně to. Dobrý, takže pečivo. Takže na téma pečivo potřebujeme 2 odborníky. Takže 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Do pečiva se zakousneme za jeden track.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Chtěl jsem si na vás stoupnout.
2: To moc si to nepomohlo a to nevadí.
1: No to
2: tak dovol, abych ti představil dvě svoje hlavy. Jedna je tmavovlasá a v pátek letí na dovolenou. Pajky, dobré ráno, ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
2: Jedna je blondětá, to jsem já. A třetí je taky blondětá a to je Guma, nazdar.
3: Dobré ranko, hoši.
2: Dobré ranko, vypadá to, že máš takový dobrý vajbíček, takže se dneska nemusíme bát pro hřičky, protože když někdo mluví takhle na pohodu, tak si jde rovnou pro bodík, co?
3: Aha, mám dobrou společnost, tak mám dobrou náladu.
2: Je to tak, jdeme dokud jdi pryč. Guma mluvil o dobrý společnosti.
1: Já myslím, že Guma myslí, že má vedle sebe nějakou buchtu třeba.
2: To ne, ne.
3: Jo, Dominik je chytřejší než ty, Romane, o trošku.
2: No dobře, když myslíš.
1: Nemusím všechno odrážet na tobě.
2: Ale já dělám, co funguje. Tak, dobrý, takže jdeme na pečivo.
1: Tak, tmavý pečivo, třeba kajzerky nebo slunečnicový chleba, je zdravější.
2: No počkej, tak tady se dostáváme jako, ta věta je hrozně obecná, protože ty můžeš mít kajzerku, která vlastně je sice tmavý pečivo, ale není tmavý pečivo, ale de facto se chová jako bílý pečivo, to je kajzerka. A nebo můžeš mít slunečnicový chleba, který už má trošku jiný složení a...
3: Nevysvětluj to, on jinak neví. Já bych to asi obecně, já když byl malej, tak jsem jezdil do ozdravovny a ty tlustěši tam žrali černý, ty tmavý pečivo a my hubeňouři jsme jedli rohlíky.
2: No, to je pravda, ale já bych se tady nenechal jako nachytat na to, že máš tmavý pečivo, který prostě může jako nemít ty charakteristiky toho dobrýho pečiva. Jestli
3: já
2: mi rozumíš.
3: Myslím, že to Dominik myslí jako tak obecně asi, já bych v tom nehledal vědu, tady to... No.
1: Guma je docela chytrá hlava.
2: Guma je chytrá hlava a já tam rovnou píšu bod a ty nám teda řekni, jak to je.
1: Tak většina toho fit pečiva je pod názvem ne tmavá, ale celozrná.
2: No.
1: Takže tmavý rovná se ne automaticky zdravější.
2: Takže to jsem řekl já dobře.
1: To je řekl dobře, protože jsem to řekl prostě... lžičku.
2: No. Ježíš, takže není zač. Kluci, řekněte mi, Romane, děkujem.
3: No, Romane, děkujem.
2: super, tak jdeme otázka číslo 2.
1: Tak, tvar rohlíku je v půlměsíci efektivnější, nebo respektive ten tvar půlměsíce je efektivnější, než kdyby ten rohlík byl rovný.
2: V čem je rohlík efektivní?
3: No, že ho můžeš dobře držet v ruce, jak je zahnutý do půlměsíce. No, on když ti upadne, tak se vrátí jako bumerang, takže rohlíky nepadají na zem jako chleba, vole.
2: Takže ty nejdřív vlastně můžeš někoho rohlíkem zranit a pak ho můžeš sníst, jestli to chápu správně. Ne, počkej, Dominik nám nejdřív musí říct, co to znamená ta efektivita u rohlíku, protože to je nějaká slátanina.
1: Tak může být třeba efektivnější v tom, že se třeba líp propeče, anebo třeba, že se jich vyskládá do bedny víc, než kdyby byly rovný.
2: Nevím, ty vole.
3: Tady, jelikož rozvážím pečivo ráno, tak je fakt, že v tomhle to řekl teď dobře, no. Že, když je to rohlík takhle jako půl měsíček, tak ono se jich tam vejde o trošku víc, než když jsou rovný.
2: Dobře, tak hele.
3: Jestli to je teda efektivní, do toho bych ruce teda nebo mě jedal.
2: No mně to teda taky přijde taková slátanina, ale...
3: Tak se podívej, jak se usmívá, jak měsíček zahnojí.
2: Nevím, tak teď už se směje tak jako programátorsky, takže teď se to nedá odhadnout. Gumo, co si myslíš?
3: Já jsem udělal srandičku a odpověď nechám na vás.
2: Jasně, tak já to nechám na Pajkym, protože Pajky ty rohlíky...
3: Pajky rozváží, přesně.
2: Přesně
3: tak.
2: Tak dáme,
3: že to není pravda.
2: Že to není pravda.
1: Já jsem se vám snažil napovědět, kluci. No to je pravda.
2: Ježiš, není... Jako...
3: Já jsem si to myslel, že když to tam dávají od těch připravek, že se jich tam dávají. Já to snad spočítám ráno.
2: Jo, to spočítej. Dojeď si pro rovnáče a pak pro ty zahlí a pak to spočítej.
3: Jo, no, máš ty pivní rohlíky, ty jsou rovný, že jo, dlouhý.
2: Jo. Tak jdeme dál.
1: Poslední.
3: Cestou zapal penám.
1: Koblihy se při smažení v oleji často uprostřed nepropekly a vnitřek zůstal syrovej, proto vznikly donuty.
2: Ježiš, to je krávovina, ty vole.
3: Taky si myslím, že je to blbost.
2: To je krávovina, přesně tak. Donuty jsou trend, kobliha je klasika. Jako ona určitě bude mít jakoby jinou strukturu jakoby uvnitř, ale určitě to nebude, protože dost bylo koblih, nechceme prostě syrovej prostředek koblih. Co pak byly takovýhle demonstrace někdy někde? Tak co myslíte, kluci? Taky si myslím, že.
3: Já si myslím, že je to blbost.
2: Že jo, takže označíme blbost, jo? Jednohlasně. Je to blbost.
1: Není.
2: Je to krávovina, ty vole.
1: Není.
2: Je to krávovina, není. Je?
3: Kdybych se přicházali do nuky, prosím.
1: V dřívější době, když bylo to těsto jiný než tohleto lehký nafouklý, který se vlastně jako vypeče a vlastně jako hezky udělá celý, protože to vyplave nahoru, tak když ty koblihy byly kynutý, tak potom dělali do nich ty díry, aby vlastně jako se ušetřil ten syrový kousek.
2: Tak počkej, tomu
3: to bylo ještě zašemíkané.
1: No je to dávno.
2: Jak vznikly, to je prostě blbost. Jako furt se dělají koblihy a furt se dělají donaty, to je prostě, to mě tady nevysvětlíš. Jak
1: protože koblihy už jsou ale z jiného těsta.
2: Donaty, to mě nezajímá, to jsi neřek. Tak,
1: ta.
2: A navíc, přátelé, ještě vám řeknu jednu věc a tím se rozloučíme. Donat je takzvaná americká kobliha, takže tím pádem máme pravdu, máme bodíček, prostě vyhráli jsme. Jupi, jo, tak.
3: Jupi, ahoj, blbečku.
2: Čau, ahoj.
3: Čau.

0: cvičme v rytme, Sim Living Life, taky si má 8.31, přejeme hezky dobrý ráno. Tak na chviličku se musíme vrátit ještě taky zpátky v čase, protože vlastně celý 3 měsíce, každý úterý ráno startoval spinkáru Maty, převlíknul se do role spinkomisaře repa a vyrážel po republice rozdávat tigry a hledat posluchače Rádia Spin, který poslouchají Rádio Spin.
1: Bude mi to chybět.
0: Taky mi to bude chybět. Taky.
1: Jako, že byl jsem vždycky jsem byl napnutý, jestli prostě někoho nachytá, jak Rádio Spin
0: taky. A
1: ne.
0: Musím říct, že vlastně těch míst, kterýma Maty projel, byla fakt jako spousta. Byl to Horní Maxov, byla to Hřeš u Prahy, byly to nějaký Vodňany, mám takový pocit, jeli jsme k Jihlavě do Dušejova, jeli jsme někam k Plzni, mám takový pocit, jeli jsme na spousta míst, teď si to z hlavy jako nevybavím, bylo těch míst jako 12 a vždycky jsem tak jako seděl v tom kanclu a když jsem slyšel ten Matyho vstup, tak jsem si říkal, tak co, chytil, nechytil. Tak se podíváme na to, jak to dopadlo včera.
1: No a včera, můžu to říct, kam vyrazil.
0: Řekni.
1: Včera takhle na závěr Maty nejel moc daleko, protože dojel do Veleslavína.
2: Čauky, tady Anita, my poslouchali jsme vás už od rána, takže hnedka, jak se řeklo Veleslavín, tak my říkám, tyjo, tak to bude určitě sem, no a už jsme jako pozorně čekali a byli jsme v očekávání, no, takže máme z toho velkou radost.
3: Ty i tvoji kolegové z kanceláře, nebo jak?
2: No jasně, ty mají taky radost, jenom kolegyňka, ta je jedna, tak to mrzí, že tady u toho nebyla, ale jinak samozřejmě i kolegové právě jsou v očekávání, no, nikdo tomu nevěřil, říkám, ne, to bude určitě přijedou sem.
4: Takže spin komisař rap. Pro dnešek naposled, zatím a slyšíme se třeba zase příště, tak zatím čau.
0: Tak Matyho můžete poslouchat určitě o víkendu, vždycky mezi 16:00 a 19:00. Každopádně musím říct, že mu ta role sedla a jsem rád, kolik spinnerů jsme za tu dobu potkali osobně, kolik spinnerů vyrazilo za Matym na benzínku. Liberečáci byli roztomilí, když prostě Maty projížděl Libercem, oni viděli spinkáru, předjeli ho, začali na něj blikat a řekli, je, my chceme pozdravit Rádio Spin a tak dál, tak to bylo prostě vlastně hrozně pěkný a laskavý. A je skvělý vědět, že v té republice prostě jste i v tom nejzapadlejším okrese a máme z vás radost, že vy nás máte tak rádi.
1: Je vás spoustu a ne právě jenom takhle na cestách, ale i právě v těch kancelích, když prostě všichni tam dohromady posloucháte Spin, tak je to boží.
0: Takže děkujeme Tigrovi, že jsme za váma takhle mohli jezdit.
1: Rychlá doprava na Rádio Spin, jdeme se podívat taky na to, jak to v tuhleto chvíli vypadá na silnicích. Začneme v Plzni, tam je zasekaná Klatovská třída, v Brně, tam si postojíš určitě na ulici Opuštěná, takže tam pozor. No a jinak, co se týče zbytku regionu, tak v tuhleto chvíli hlásí 2 kreše Ostrava, a to na D1 a potom taky v ulici 28. října, takže tam určitě pozor.
0: A jdeme se podívat taky do hlavního města, tak jdeme se podívat do Prahy. Tak tady to vypadá, že na okruhu máme nehodu, jedna na úrovni Řeporyjí ve směru na Zličín, druhá hnedka za Zličínem ve směru na Řeporyje, tak tam si dejte bacha. Další kreš je čerstvě na Barandovském mostě, dále se bourá na jižní spojce, a to v oblasti Černého mostu. Čerstvej kreš je v Hloubětíně, no a čerstvej kreš je taky na Střížkově.
5: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.
6: Spin Radio.

0: Jo, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: A další lísteček na Mystic Skate Cup na tenhle ten týden tady máme k dispozici, ale jenom pro toho, kdo, co je, no tak mi spadla tuška, no, ale jenom pro toho, kdo správně odpoví na otázky, na který odpovědět má.
2: To je pravda, takže máme tady pro vás otázečky, máme tady pro vás 3 otázečky, celkem můžete získat 3 body, tento získá 3 body, tak je absolutní vítěz, tento získá 2 body, tak je jenom vítěz, tento získá 1 bod, může být vítěz, pokud bude mít štěstí, že ta druhá strana nebude vědět lauter vůbec nic. Takže uvidíme, kdo sejme koho, kdo se dovolá, kdo si zasoutěží o stupenky na Mystic Skate Cup, který probíhá od pátku do neděle, budou tam třeba Delighted People z PSH, spousta DJských večírků, spousta skateových závodů, doplně Dominiku taky.
1: No tak než ty mě nepustíš ubecké slovo, samozřejmě budete u Vltavy, takže si můžete dát klidně i činíček, ne teda chtěl jsem říct na pláži, ale prostě jako
2: a
1: na
2: tak
1: plácku.
2: Je tam taková jakoby pláž,
1: je tam plážička.
2: Baden-Baden docela v pohodě.
1: Takže se budete moc i schadit, protože ten víkend bude horkej, no a samozřejmě tam bude taky nějaký žrádlo, budou tam podle mě třeba taky nějaký spray a tak bude to hezký.
2: To je teda stejně vám řeknu, to je stejně neuvěřitelný. Jako jsou to skateový jako závody a tak dál, je to prostě krásná street akce a Dominik se nejvíc rozvášní u slova, bude tam žrádlo, bude to spousta žrádlo, bude tam jenom žrádlo, žrádlo.
1: Tak když koukáš prostě na skatey, tak si prostě můžeš dát v klidu klobásu.
2: No teď jasně, já neříkám, že ne. Já neříkám, že ne, já jenom chci říct, že tě vždycky prostě pozoru a to, co se v tobě odehrává úplně nejvíc, tak je, když řekneš prostě slovo žrádlo, klobása, kus, kus, a vám, milí spineři, trochu dobré hudby.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Roman Domenech hraje na jednoho a teď už přivítáme dva dnešní bojovníky, dva dnešní hráče. Jeden se chtěl jmenovat Kolombo, ale zůstalo mu jenom Jakombo. Jakombo, čau.
2: Ahoj, já vás
1: zdravím. Čau, přejeme ti hezky dobrý ráno. Jak se ti dneska vstávalo?
2: Hele, super, byl jsem na chajdě, skočil jsem si ráno do bazénu, zaplaval jsem si, takže úplně super.
1: Tak to ti normálně úplně prachobyčeně česky závidíme, jo? Tak. Jdeme přivítat tvoji spoluhráčku a teď jsem zapomněl jméno.
3: Míša.
1: Ahoj, Míšo.
4: Ahoj.
1: Jaký máš ráno? Ty taky jsi byla v bazénu?
4: Ale bohužel jsem v bazénu nebyla, ale ráno mám skvělý, protože tyhle letní rána prostě...
1: Je to hezký,
4: je to nejlepší.
1: Je to prostě krásný. Takový úplně... Jak to léto člověk cítí v tom vzduchu, tak to je prostě skvělé.
4: Já to miluju.
3: Můžeš vyrazit prostě jako v tričku a v krakesech, tak je to boží.
1: Je to fakt jako dobrý, je to krásný. Tak jo, tak pojďme si to užít, než nás zase zahalí podzim. Tak, máme tady pro vás tři otázečky, takže začínáme. Jakmile budete vidět správnou odpověď, tak křičte vaše jméno. Ano, je potřeba sejmout toho druhého nemilosrdně k zemi. Tak, jste ready?
4: Ready.
2: Ano.
1: Tak jo, otázka číslo jedna. Kdy se uskuteční Mystic Skate Cup?
4: Míša. No, je to tenhle ten víkend. Je to od pátku do neděle.
1: A Míša je frajerka. Připisuje si první bodík. Úplně přesně.
3: Tak, jak se říká otočení skateboardu o 360 stupňů?
1: Je to těžký.
2: Jakub. Je to kickflip?
1: No to my nevíme teda. Nebo já to teda nevím. Já bych to označil číslem, kdybych to označoval.
2: Záleží jakým směrem.
4: Míša, já vím.
1: Míšo?
4: Je to 360.
1: Je to tak. Jo! Tak, dobrý, takže poslední otázka. Která česká rapová kapela letošní Mystic Skate Cup zakončí? Míšo?
4: PSH.
1: Je to přesně tak? Míšo, jsi absolutní vítězka! Jo! Kubo!
2: Kubo. Tak gratuluju. Tak to vypadá, že budu muset být zase na chatě.
1: A nebo zavolat...
4: Ale na chatě budu asi tenhle víkend fakt dobře. Já dám lístek dceři.
2: Jo, tak ať si to užiješ.
1: Počkej, takže možná to vypadá tak, že teďka v tuhle tu chvíli Míša říká, když dá lístek dceři a ty budeš na chatě, že Míša přijede za tebou na chatu.
2: Jo, takhle. To nevím, jestli by mi doma prošlo.
1: Tak nevadí, tak snaha tady byla vás propojit. Tak jo, tak Jakombo, zítra soutěžíme zase, Míšo, vydrž mi na drátě, řeknu ti podrobnosti.
4: Jasný,
1: krásný den, ahoj.
2: Jo, mějte se.
1: Čau.

0: Mashup. Tak já jsem zvědavej, jestli se tady dneska ještě najde někdo, kdo odhalí tu poslední věc, která nám v tom mashupu dneska zbývá.
1: Tak někdo, proč mluvit obecně, když můžeš mluvit konkrétně? Už tady máme naší Vikču, ahoj.
2: Krásný, dobrý ráno.
1: Tobě to dneska moc sluší. Musím říct, že mě napadlo první, když jsem tě viděl, že zvýrazňovač.
2: Ale...
1: Protože ty máš opravdu barvu toho žlutého zvýrazňovače. Úplně se vlastně ve mně... Probudila zkouška zpráva na Vysoké škole ekonomické, kdy jsem takhle prostě v červnu měl ty, tenkrát to byly žlutý skripta,
2: ano.
1: Úplně stejně žlutý skripta, jako máš teďka ten, a měl jsem žlutý zvýrazňovač a potrhával jsem si tam ty věci do toho práva.
2: A vyšlo to?
1: Na popřetí, o dva roky později to vyšlo.
2: Jo.
1: Na poprvé jsem to musel nechat úspěšnějším.
2: Ok, tak. Chápu. Já to mám spojený s lepíkama teďkon, jak si jako lepíkuju v knížkách, tak to je jaký žlutá.
1: Je mi to naprosto jasný. Tak hele, Vikčo, než se dostaneme vlastně vůbec k tomu, co dneska budeme řešit, nebo co budeš řešit v komunikátoru, tak máme pro tebe dnešní mešápek, tak se soustřeď.
2: Já se soustředím.
1: Já se snažím. Tak jo. Už mám, víme 3 ze 4 věcí.
2: Wow, dobrý.
1: Takže ty budeš dneska ta popelka, která najde tu čtvrtou. Jukr.

0: létající krysu.
1: Chceš ještě jednou? Asi jo, viď?
2: Asi jo. Lepší
3: zůstanou. A zase popráčte mě. Popráčte mě.
0: Docela útulné ubytí pro ohavnou létající krysu.
1: Tak.
4: Já jsem chtěl jenom říct, že Vicky se na mě celou dobu po ten mashup, co hrál, tak se na mě koukala jako, že tak jsi debil?
5: Proč mi nic nenapovídáš?
1: No, tak hele, z čerty nejsou žerty, to jsem
2: ano,
1: poznal hned.
2: Hustý.
1: A potom, ježišmarja, Vyvolený, to jsem taky poznal. A pak tam máme ještě Ace Venturu, to poznal Ruda, mám pocit, nebo je někdo,
2: tak.
1: Že jo?
2: To je ta létající krysa, nebo ne?
4: To je ta létací krysa.
2: Jo, že jo, jo.
1: No, že jo. Záskle, prostě, tak. Takže chceš to ještě pustit jednou naposledy?
2: Hele, klidně můžeme, prosím tě, Spinnere, taky poslouchej, jo, protože... Na mě to nemůže zůstat tady. Lepší
3: zůstanou. A zase popráčte mě. Popráčte mě.
0: Docela útulné ubytí pro ohavnou létající krysu.
2: Hezky, ale hezky tak, domes, to zamíchal.
4: Vypadá to, že chcete nápovědu.
1: Asi chceme, jo. Chceme, to je jasný, že chceme.
4: Tak je to seriál od České televize.
1: Ježiši, Most třeba.
2: Most, no.
1: Jo? jako fakt.
2: Ale co to je za hlášku, já ji tam neslyším.
4: Já jsem Dáša a jsem tvoje sestra.
2: Aha, to tam vůbec,
1: počkej,
2: tak to
1: ještě,
2: jsem neslyšel.
1: Počkej, pojďme ještě jednou na Dášu.
4: Je to uprostřed. Lepší
3: zůstanou. A zase popráčte mě. Popráčte mě.
2: Dom to tam normálně jako teďko no, rychle dohodil.
1: Ale potlačil to tam, podle mě to on teďka dopřihrál.
2: No,
1: to tam,
2: já si to taky nebylo. Myslím.
1: Taky si to myslím.
2: Já jsem to viděla, tak to kliknutí.
1: Každopádně, Vicky, jenom ti chceme říct, že ten do dneska neodhalí mashup. Smůla,
2: smůlová. A já si na to džemuju.
1: A nepomůžou mu k tomu ani žlutý šatičky. Tak, pojďme ale k tomu hlavnímu, protože se blíží v tuhletu chvíli komunikátor. A já jsem si říkal, proč máš dneska na sobě černý rukavice, to znamená, že se bude asi pěstovat a sázet a dělat spousta věcí, takže co nás dneska čeká?
2: No tak dneska budeme sázet hiphopový zprávy, protože Brno se roztančí a bude to velký, budou tanečníci, ale budou tam i repeři a já si myslím, že většinu z nich repeři, naše spinneři znají, takže budu lákat. No a potom samozřejmě se podíváme i na nejkrásnějšího muže Česka.
1: Děkuju. Tak počkej, takže podívejte se na mě. Tak.
2: Romane, to je hezký, ale ty jsi se nezúčastnil, takže to je mimo soutěž.
1: Já vím,
2: mimo
1: soutěž. Ale počkej, já jsem tu fotku včera viděl, toho nejhezčího muže České republiky.
2: Ano.
1: A říkal jsem si, WTF?
4: Já to taky
2: hele, nesuď, protože
1: taky
2: někdo
1: to
2: měl...
1: nechápeš, viď?
2: Hele, pánové, ale někdo měl tu odvahu a šel tam.
4: Já
2: vy tady
4: dokonce...
2: teď povídáte, to jsou keci v kleci, měli jste tam přijít a ukázat svoji krásu.
1: Že jsi nás nepřihlásila.
4: Vicky, kdyby byla soutěž o nejošklivějšího člověka v Česku, tak tam jdu.
1: Tak tam pošleme Vicky.
4: Tak já tam jdu. Ale jako, já jsem koukal i vlastně jako... na ten pořad, ve kterém ten týpek byl, nebudu to prozrazovat, protože to ano. Asi čeká tebe a jako musím říct, že to není jenom o kráse, ale i jako to, co máš v lavice a tam toho moc taky nebylo.
1: No, na mě to působí taky tak jako průhledně, takový ten průklepový papír, ale skutečně jsem byl překvapený, kdo všechno může prostě vyhrát jako soutěž o nejhezčího muže a tím neříkám, že nutně jsem já nejhezčí, jsou i hezčí lidi určitě, to jako bez pochyby. Jenom
2: to
1: jsem
2: je
1: byl prostě překvapený.
2: Jde o to, co je v srdíčku.
1: Je to povrchní, ale takový je život, Vicky, ano, to
4: nevím,
1: si musíš zvyknout.
4: Tam toho asi taky moc bylo.
1: To možná jo. Tak jo, tak není srdce jako srdce. Tak jdeme se podívat na počasí.
4: Jsem u pána výherce.
1: Tak máme dneska před sebou krásný letní den, teploty budou okolo 30 stupňů, tak si to prostě užijte, neupečte se a zítra buďte fresh, protože v 7 ráno startujeme s hitparádou z toho největších CZSK hitů.
4: A my se na to těšíme.
1: Řekni to ale tak opravdu, že se na to těšíme.
4: A my se na to těšíme.
1: Ještě víc to řekni.
4: Víc
1: a, no ještě vygraduj to.
4: A my se na to těšíme.
1: Jo, tak čau.

Ráno, krásné dobré ráno, Radio Spin, od Majku tě zdraví, Vicky, ještě jednou. Už máme středu 24. června, no a dneska má svátek Honza. Ano, je to tak, dneska má svátek Jan a já věřím, že rozhodně každý známe nějakýho Honzu svýho, takže dneska je ten den, kdy je potřeba mu popřát, takže věřím tomu, že tady mám i spoustu posluchačů, kteří by se mohli jmenovat třeba Jen nebo Jenda nebo Janko, takže všechny tyhle jména beru a dneska hraju taky pro tebe, takže rozhodně nezapomeň zavolat si o svůj song. No a je teda, teď už jdeme na bonžurku s Vicky, doufám, že jsi měl dneska hezké ráno, já jo, a po hodindu už evidentně mají i studenti, na cestě do rádia jsem potkala hned několik tříd na výletě, takže bacha na přechody, v dnešních dnech se po nich přesouvají úplný štrůdly žáků, bych řekla. Hele, děcka rozjásaný, no a za nima učitelé, co už teda melou z posledního. Bylo mi jich trošku líto. Jako nejsem si jistá, kdo se na to volno reálně těší víc. Soucítím s učitelským sborem a posílám vnitřní sílu. Sama vím, jaký jsme byli docela jako hustý jako třída, jaký jsme byli zvěřinec, takže věřím, že potom to bude chtít nějaký meditativní kurz, podle mě nějakou jogu, odjet někam do divočiny a koukat na moře a poslouchat vlnky, protože to jsou vždycky nervy přes ten školní rok. Každopádně škola už nám za chvilku končí, protože za chvilku je pátek, no a učitelé vám pošlou ratolesti domů, takže vlastně učitelům tím prázdniny začínají, no a rodičům končí pohoda a začíná druhá směna. Ale víš co, bude to pěkný, rodinný dovolený jsou někdy intenzivní, ale všichni na ně přece jen doteď vzpomínáme. Takže tímhle s tím zdravím studenty, zdravím všechny učitele. No a samozřejmě připomínám, máme tady dneska komunikátor, takže budeme komunikovat, rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku, no a já zahraju podle tebe Radio Spin.

0: písničky na přání. No a já už tady mám na drátě. Já o studentech, studenti na drátě. Ondru a Vencu, čau.
1: Čau, čau.
0: Čau, kluci. Prosím vás, řekněte, odkud voláte?
2: Kempu pod lesem, u starý Olešky.
0: To je hrozně vtipný, jo, protože já jsem vás představila tady jako studenty a vy jste jako, jsme u starý Olešky. Takže žádná prostě lavice, už nejste ve škole. Je to tak?
2: No jo, no, je to tak, ale tak proč se pařit ve škole, když můžeme být v rádu?
0: Když se...
1: Ve stanu.
0: Když se můžete pařit ve stanu, to je pravda, to je pravda. Prosím vás, vy jste měli teďkon takovýhle výlet se školou, ještě stále na něm jste, tak řekněte, co jste si nejvíc užili teďkon, mimo školní lavice?
2: Šlapadla.
0: Yes, šlapadla. No a počkejte, ale vy jste říkali, že jsou nějaký speciální ty šlapadla.
2: No, nevím, co na nich speciálního.
1: Je kluzavka.
2: Kluzavka, no.
0: Yes, tu skluzavku jsem myslela. Protože skluzavka je nejlepší. A ještě by mě zajímalo, jestli na ní někdo nahoře seděl, jestli jste měli nějakýho člověka, který vyhlížel, anebo jestli byla prázdná.
2: Ne, tak většinou jsme se klouzali, ale tak to...
1: A nebo se skakovali.
2: No, příště bychom to mohli udělat, že bychom vyhlíželi nějaký holky.
0: Jo, takhle, no. Samozřejmě, s dalekohledem prostě a můžete oblížet prostě břehy a hledat. Já bych řekla, že takováhle jako takovýhle šlapadlo s právě s tou klouzačkou je podle mě nejlepší a největší kočkolap. Fakt, hele, kam se hrabe nějaký Ferrari? Jako já prostě vidím na vodě člun a říkám si dobrý motorový člun, pohoda, no a co? A potom jsem jako je šlapadlo, cože má klouzačku? To podle mě fakt zabírá na každýho. I přátelé si tím podle mě dáte jako nový do seznamu. No prosím vás, pánové, ale hlavně. Já jsem s váma telefonovala už na začátku a tam byl ženský hlas. A ten hlas patřil komu?
1: Naší angličtinářce.
0: Vaší angličtinářce.
2: Ulbrichtové.
0: Ano. No, prý paní učitelka je velkou spinnerkou, je to tak?
2: Je to tak. No.
0: Tak v tom případě já zdravím, no a vy jste teda vybrali song, je to tak, společně s ní?
2: Ano, no, spíš pančelka ho vybrala.
0: Pančelka vybrala Lil Wayna a Milly, což je podle mě super song. No a mě by zajímalo, komu to budeme hrát?
2: No samozřejmě tý paní učitelce Ulbrichtový, že jo, aby z toho měla radost, když už si to vybrala. A všem,
1: pro spinnery.
2: Všem spinnerům.
0: Paráda.
1: A pro tebe, Vicky.
0: Díky moc. He, tak Ondro, Penco, já vám přeju, abyste si ještě užili tady zbytek stanování. No a za chviličku už bude vysvíčo a pak už volno, takže krásný prázdniny, kluci, když tak.
1: Děkujeme.
0: Jasný, čau, mějte se, já hraju pro
1: čau,
0: vás.
1: Čau, ahoj. Ty taky, ahoj.
0: Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnici, tady nám poskakuje D8 směrem do Prahy a to v okolí Odolené vody, tak tady čekej kolem 10 minut navíc. No a teď už jsem v samotné Praze, tady máme nehodu na Pražském okruhu na 26. kilometru ve směru na Ruzyň a D7, takže bavíme se tady o Zličíně. No a nehoda je taky v ulici Milady Horákové na Čimický na Praze 8, na Českobrodský, no a potom taky v ulici Výstavní. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a dávej vědět mě a spinnerům, no ano, to na čísle 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku do apky, díky za to.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, jedeme si treky na přání, no a na drátě už mám Michala. Čau Michale.
2: Ahoj Vicky.
1: Ahoj, ahoj. Tak prosím tě, co ty a vedro, jak se s tím v posledních dnech teďko jako popasováváš takzvaně? Byl jsi někde u vody?
2: Jo, já miluju vedro, já to fakt miluju.
1: Jo.
2: Jako takhle venku na sluníčku to úplně miluju, ale nenávidím, když doma máme teďkon 29 stupňů.
1: Aj.
2: Tak to nenávidím, ale jako jinak vedro fakt miluju, já dokážu být celý den na sluníčku, ne že bych tam válel, ale že nějakou aktivitu. A to jako miluju, celý den budu klidně makat na sluníčku venku.
1: Tyjo, Michale, tak to musím říct, klobouk dolů, že chceš makat na tom sluníčku, protože to já se klidně na tom sluníčku budu celý den válet. Celý den.
2: To mě nebaví, právě válet.
1: Aha, to znamená...
2: Já budu tam něco tvořit jako v zedničině, nebo něco na zahrádce, nebo něco takovýho.
1: A platí to stejný u tebe i u dovolenky, u dovolený, jakože nevydržíš být na pláži a potřebuješ někde pochodovat, anebo tam to neplatí?
2: No, to taky tak nějak. No. Na pláži vydržím, když mám promile nějakou v sobě. Tak aha, to pak vydržím na té pláži.
1: No ale tak to už je zase jako tam další riziko, že se to člověk opravdu trochu opeče, podle mě. To ano, taky není úplně nejvýhodnější, ale dobře, takže...
2: To vydržím, ale jinak jakože bych si šel jen tak 8 na pláž a byl tam do 5, no to by mě asi hráblo z toho.
1: Okay.
2: To není pro mě, no.
1: Tak to znamená, že teda to potom musíš mít Leonku, která má úplně stejné nastavení jako ty. Že potřebuje tam jako pobíhat kolem té pláže.
2: No, já vždycky dělám kompromis, že se opiju a vydržím s ní na pláži. A ona pak další den zase udělá kompromis toho, že si půjčíme skúter a procestováváme celý ostrov.
1: Tak to je hezký, že to střídáte tu pláž s tím skutrem, to mega cením. Jenom bych ráda řekla, že rozhodně nedoporučuju míchat alkohol se sluníčkem, protože člověk by z toho mohl chytit snadno úpal, přesně tak. Ale Michale, my jsme tady taky kvůli songu na přání, tak co to dneska bude? Budeme takzvaně, jak jsem teď varovala, tak v tom budeme pokračovat. A bude varování, ne?
2: Ano, přesně tak, od Praga.
1: OK, no a pro koho hrajem?
2: Hele, pro tebe do studia, pro všechny, co řídějí, a ať už je pak všichni žijou krásný sluneční den s rodinou venku někde. A hlavně nechoďte s těma dětma na výlet do obchoďáku. Vemte někam ven na hřiště, to je to nejhorší, co ty rodiče dělají. Berou děti do obchoďáku na výlety.
1: To neschvalujeme, všichni hezky ven a hlavně prostě v těch obchoďácích, tam potom člověk z té klimošky, potom ti to jde, že jo, do krku prostě, člověk ano, je z toho nemocnej, takže hezky na sluníčko, přesně, tak koupačka, Michale, měj se, užívej, ahoj.
2: Ahoj, Vicky.
1: Radio Spin.
3: Odpusťte, slečno, ale takhle by to teda nešlo.

0: Rádio Spin tady, Vicky s tebou. No a v příští hoďce se spolu podíváme do Brna, protože Brno to v sobotu mega roztančí, protože tam bude finále Dance Your Style Red Bull. Tak myslím si, že to bude fakt velká jízda. No a mimo tanečníků tam budou i skvělí hosti. A to nejen taneční, ale právě i hudební. Bude se to týkat samozřejmě i naší rapové scény, takže nech se překvapit, za 3 tracky ti řeknu víc. Teď ještě počasí. Podíváme se na to, jak je venku. Jak říkal Michal, prostě je krásně, tak vyražte s dětma ven, protože už teď je 24 stupňů Celsia a svítí slunce v Praze i ve zbytku republiky. Dneska maxima až 33 stupňů Celsia, neskutečný jízda, opalovák na sebe, pitnej režim, hodně vody, jo, hodně vody, protože tohle už je teda docela drsný. 33 stupňů, wow, Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Čau, tady Pio a Volion.
3: Chcem tě pozvat na Mejdan 25. června.
2: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
4: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
2: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
3: Punk is Dead.
5: Punk is Dead.
4: Volion taky je dead.
1: Podporuje Radio Spin.
6: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

0: Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo?
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

Ladíš Radio Spin, s tebou je tu Vicky, no a já tady pro tebe mám tip na úplně skvělou akci, protože v Brně proběhne další ročník světoznámého tanečního betlu Red Bull Dance Your Style 2026, takže prosím, virgul, hurá, protože dej si to rozhodně do kalendáře, že už tuhle sobotu 27. června bude Brno plný těch nejtanečníků. No a ty si tuhle akci rozhodně nenech ujít, protože bude top 16 tanečníků, kteří se utkají proti sobě v one-on-one módu, to znamená jeden na jednoho. Bude freestyle, budou cool moves, no a DJ, tak ten navaří ty nejznámější hudební bangry. No a ty seš tam samozřejmě mega důležitý, protože právě diváci rozhodují, kdo zvítězí. No a tyjo, potom je samozřejmě na nás, jako na divácích, kdo bude reprezentovat Česko na celosvětovém finále ve Švýcarsku. Takže rozhodně bejt tebou dorazím, protože součástí nabitýho dne bude dokonce i show Anet X a Maniaka. Takže to všechno bude v Brně 27. hned vlastně u Janáčkovýho divadla, tam je takový plac, kde doufám, že se nás vejde hodně. Prej na minulém ročníku se tak nějak jako minulo 10 tisíc lidí. 10 tisíc lidí, kteří koukali na to, jak se betluje a kteří si hodili bokem. Hele, za mě už jenom ta představa tam té komunity, ta taneční komunita je tak vstřícná, tak milá, tak nabíjející bych řekla. Tak já vím, že tam rozhodně chci bejt, takže rozhodně Dance Your Style 27. Ty bláho, tam chci bejt. Tam to bude dobrý. Radio Spin.

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou, treky na přání, no a já mám radost, že můžu říct, že už tady mám jeden takovej vyletněný pozdrav, a to od Janka.
2: Čau, tu je Janko, chtěl bych si dát zahrať od Doriana silný hlad. Díky.
1: Jasnačka. Mám to tady pro tebe připravený, Janko. Všechno nejkrásnější k svátku bych ti ráda ještě popřála. No a pozor, Janko mi poslal dokonce i fotku. A já jsem si zahrála na detektiva. Tímhle s tím tě zdravím, musím říct, že jako máš za sebou úplně skvělý, vyletněný jako takový jako druhý plán. Prostě koukám, že podle vlajky seš ve Francii, to jsem poznala. A pak je tady taková socha, což vypadá jako takový nějaký jako kraken. Jsou to takový chobotnicový ručky, který tam jako sahaj. No prostě vypadalo to hustě a já se přiznám, že jsem se podívala na internet, co to je za skulpturu. A už vím, že tě zdravím do Dunkerku, takže... Prosím tě, Janko, užívej v Dunkerku, máš tam krásný počasí, doufám, že tam není moc racků, no a že si tam dáváš teďkon určitě nějaký dobrý francouzský hranolky. Tak zdravím, užívej, oslavuj a silnej hlad tady pro tebe, Radio Spin.

0: Rádio Spin.
1: Spin Radio.
0: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce.
2: Nově to vysíláme na 90 FM.
0: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin. Rádio Spin je jediný rádio,

0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Pusťte něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: na rádiu Spin. V pondělí jsme s kámošem narazili u vína na bizarní a atypický příjmení. Odstartovalo to příjmením Vítám vás, tak jsem si to zapsal do poznámek a dneska jsme se do toho s Domem pustili a musím říct, že zlatý Vítám vás, vy?
1: Ale já mám dva kamarády, který mají takový velmi originální jména. Jeden je Nepovím, toho jsem poznal na prvním cvičení, když přišel asi o 5 minut později, a učitel se ho přesně ptá, jak se jmenuje, a on Nepovím. A druhý kamarád má příjmení Šlapka.
2: Já si myslím, že s Nepovím si užili mega srandy.
0: Nejen s Nepovím. My jsme ve škole měli zase spolužáka, ten se jmenoval Tomáš Koule.
2: Tak v tom případě tady pro tebe ale něco mám.
3: Jenom k těm jménům. Já když jsem chodil na střední, tak jsem měl mistra, který se jmenoval Tomáš Pech.
4: Kámošova spolupracovnice na recepci se jmenuje Nora Široká. No, takže si dokážete představit, když ten telefon zvedne a představí se jako Široká Nora. Taky každý ten telefon s výsměchem položil.
2: No tak rodiči měli asi smysl pro humor. Co tam máme dál?
0: Jako dobrá pomsta.
5: A jestli vy máte Noru Širokou, tak to my máme Blanku Stuchlou. To všechno je velmi hodná paní.
0: Jasně.
6: Tak já jsem znal jednu Blanku Protrhlou, takže taky sranda, no.
0: Hele, a nemělo by to být jako obráceně? Nejdřív Protrhlá.
2: A pak Stuchlá.
0: Každopádně, užijte si dnešní den a zítra se těšte.
2: Čeká na vás top stopka CZSK repový hitů.

0: Spin. A jedeme dál, Kraso jízda, právě nám zahrál Drake a jeho One Dance, prostě I need a one dance, got a Hennessy, my hand, no prostě moje totální, absolutní topovka. No a teď už tady mám na drátě Alexe, který jde zahrát svoji topovku. Ahoj Alexi!
1: Nazdar, zdravím všechny posluchače, všechny lidi, čau čau.
0: Ahoj, ahoj, tak prosím tě, odkud voláš?
1: Já volám z Karlových Varů, přímo z centra.
0: Hezky. No to by mě teda zajímalo, Alexi, jak to tam teďka vypadá, už jsou tam vidět ty přípravy na ten festival filmovej?
1: Je to cítit ve vzduchu, a i přípravy probíhají, takový začátečnický, už se tam staví vlastně u termálu ty základní věci. Mm-hmm. Pro mě to bude letos první festival, já jsem ho ještě nikdy nezažil právě, takže se letošní rok pořádně ožeru a pořádně zbliju, takže
0: doufám,
1: že přijedete.
0: Alexi,
1: a
0: jasně.
1: Taky doufám, že potkám Izáka tady na tom na představení, tak, protože jsem ho ještě nikdy neviděl naživo, neměl jsem na to nikdy čas, takže jsem ho poslouchal až trošku později, takže to doufám, vidíme tady fucking.
0: Tak paráda, to znamená, že teda Izo přijede do Varů, víš o tom, že by tam měl vystupovat?
1: No, spekuluje se o tom v kuloárech, že by tam měl zahájovat ten festival. Uvidíme,
0: fakt,
1: pokud
0: jo,
1: tak to bude bomba, a pokud ne, tak tam hodím nějaké vajíčko.
0: Ale prosím tě, Alexi, jakoby on tam bude nobody listen.
1: Já vím právě, že no, že on se spekuluje o tom, že právě tam jakoby má možná i s ním i to něco, nechci předbíhat, jo, já jsem se slyšel, co se někde šuškalo, ale nechci jakoby někde do médií tady troubit nějaký jako věci, které
0: jasně,
1: se
0: tak ještě neříkej věci, jasně, neříkej mi hop, dokud nepřeskočíme. Každopádně, Alexi, já jsem ráda, že voláš tady z Varů, díky moc, že si dal echo, jak to tam teďka vypadá, no a teď by mě zajímalo, co si necháš zahrát.
1: Tak poprosím tam pustit tam písničku Narcos, kterou určitě všichni znají. Je to vlastně Hardriko, pan Peštík, pan Pešta a Izo. A pro všichni, co poslouchají, a už to nezdržujeme, protože už mluvím moc dlouho, už to lidi určitě nudí, takže let's go to the music, prosím.
0: Ok, let's turn the music on, Alexi, měj se krásně, ahoj, Radio Spin.
1: Taky, čaute,
0: hej,
1: vidíme v cizině.
2: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit, pojď.
3: Hladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.
4: Lidi jsme

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a v příští hoďce se spolu podíváme na nejkrásnějšího muže Česka. Je to tak, proběhla další soutěž. Určitě doporučuji najít si toho našeho výherce, protože o něm budu mluvit už za 3 tracky. Ono totiž je tam pár takových jako vtipnůstek, prostě trošičku český bizár, známe to. Tak počkej si na to, za 3 tracky ti povím víc. Teď ještě počasí. Tak co se týče toho, jak máme venku, tak momentálně máme venku úplně crazy počasí. 26 stupňů Celsia, to ještě nezní tak crazy, ale to je samozřejmě ve stínu. Takže jestli jsi někde na sluníčkovou a auto ti hlásí už teďka 30, tak je to pravda. Dnešní maxima budou až 33 stupňů, takže opravdu dneska je to na to vzít si pokrývku hlavy, nějakou cool čepici, prostě nějaký super kšilt a jít k vodě. Opravdu žádná jiná cesta tady není, než se jít schladit, protože 33 stupňů, to už jsme v tropech. V tropech, lidi.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím, ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
3: Radio Spin, Death Dabo. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin jde s DABou.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
5: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
6: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
5: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
6: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.

Radio Spin Vicky, no a teď taky důležitá zpráva pro všechny. Soutěž Mr. Czech Republic 2026 zná svého vítěze. Ano, byla to velká soutěž krásy. No a vítězem je muž, kterýho můžeš mít ve očku už z minulý řady reality show Love Island. Je jím Daniel Zedníček. Gratuluju, gratulky veliký, ale kdo ví, tak ten ví, že nejkrásnějším mužem Česka není Čech, ale Slovák. Ajajaj. No a já teď volám všechny muže z české kotliny. Pánové, ale jako, tohle bude chtít asi upgrade, ne? Jako já vím, že Slováci mají obrovskou výhodu. Ano, slovenština je sexy, ale ne zas přece tolik, aby přebyla v soutěži krásy naše český pepíky. Tak pánové, jestli máte nějaký návrh, jaký upgrade si myslíte, že by teda měl nastat, aby teda konečně se umístil nějaký Čech, tak to určitě dejte vědět. Každopádně jako toho Slováka v politice, toho mi teda asi taky nikdo nevysvětlí, že jo? To je prostě, opravdu Slováci se nám tady derou na špičku u nás v České republice, nejvíc krásy, nejvíc politické moci. Hele, Co bude dál? Slovenčina prostě ovládne éter, hej? Jako, já mám teda slovenčinu ráda, tak mě by to za stolik nevadilo, ale jinak teda hustý. Jedeme dál. Hele, co se týče té krásy, tak samozřejmě za mě je to věcí osobního vkusu, k tomu se vůbec vyjadřovat nechci. A popravdě, já samozřejmě víc, jak na tělesnou schránku, koukám na to, co je uvnitř, v srdíčku. Takže asi tak. Pum, pum, pum, pum. Radio Spin.

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: Yeah.

0: Spin.
1: Let's go, let's go, let's go. Vypadá to, že tady máme teďkon dva oslavence. Mám tady totiž vzkaz od Vojtána a to hned pro dva naše tady narození nový spinery. Let's go.
2: Čau, čau, tady Vojtáno. Prosím bych chtěl zahrání Vodka a kaviár. Bude to pro tebe do studia i bez toho kaviáru, i bez té vodky, bohužel. Ale hlavně pro mýho kamaráda, co měl včera narozeniny, Standu. A pro moji malou, i když to sice neposlouchá, jako ve školce, tak ta má dnes narozeniny, tak bom přeju všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí a hlavně to zdravíčko a mám vás oba rád, mějte se krásně, díky všem a hlavně hezký den všem spinnerům, ahoj.
1: Díky Vojtáno za tenhle ten krásný vzkaz, věřím, že Standa to slyší a věřím, že Viktorka, ta malá, takže ta má určitě radost tam někde vevnitř v srdíčku, jí to určitě zahřeje, takže já jdu ještě popřát. Hodně štěstí, milí Stando a Viktorko, hodně štěstí, zdraví. Ještě jednou, takže hlavně, ať si Viktorka užije dnešní den. Mimochodem, Viktorka je krásný jméno, musím říct teda, opravdu, to se povedlo, tak dneska ať je to její vítězný den. A jdeme si pustit Maniaka, Radio Spin.

0: Radio Spin a Vicky. No a včera proběhl poslední vlastně den s naším spin komisařem Repem, který se naposledy vydal do republiky, aby naposledy zkontroloval spinera a zjistil, jestli opravdu poslouchá naše Radio Spin. No a tentokrát nejel tak daleko, protože jel zkontrolovat Anitu, a to na Veleslavín.
1: Čauky, tady Anita. My poslouchali jsme vás už od rána, takže hnedka, jak se řeklo Veleslavín, tak my říkám, tyjo, tak to bude určitě sem, no a už jsme jako pozorně čekali a byli jste v očekávání, no, takže máme z toho velkou radost.
0: Ty i tvoji kolegové z kanceláře, nebo jak?
1: No jasně, ty mají taky radost, jenom kolegyňka, ta je jedna, tak to mrzí, že tady u toho nebyla, ale jinak samozřejmě i kolegové právě jsou v očekávání, no, nikdo tomu nevěřil, říkám, ne, to bude určitě, přijedou sem.
2: Takže spin komisař Rep pro dnešek naposled zatím a slyšíme se třeba zase příště, tak zatím čau.
0: Tak Anita byla opravdu poslední posluchačkou našeho rádia, která byla obdarována Tigrem a taky skvělým merčovým tričkem. Tak Anito, doufám, že seš teď úplně plná energie a společně s tebou i celá kancelář, kde jsi slíbila, že se s nima podělíš o ty Tigry, tak věřím, že teď celá kancelář, ty bláho, jede jak motorový myšky. Tak ještě jednou díky moc, no a já se budu těšit a budu doufat, že třeba ještě někdy tu spolupráci s Tigrem obnovíme a že se Maty zase bude moct vydat do ulic republiky, protože bylo fakt příjemný poznat tolik našich posluchačů. Díky za to. A teď už rychlá doprava na rádiu Spin. Rovnou se přesouvám na dálnice. Tady je D5 a D8, který poskakujou, a to na příjezdu do Prahy. V obou dvou případech čekej kolem 10 minut navíc. Teď už jsem v samostatné Praze. Tady máme nehodu na Pražském okruhu, a to na 21. kilometru ve směru na D1. Je tady havarovaný auto a je to v okolí Jinočan. Tak rozhodně tady si chvilku počkáš. No a nehoda je taky na Wilsonově, a to směrem do centra na úrovni hlavního nádraží, takže pokud můžeš, vem to jinudy, protože tady to taky bude stát. To je ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a volej 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku, díky za to.
3: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin
4: Radio.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, jedeme si dál, pecky na přání. No a já už tady mám teďkon Petra, tak Petře, co to bude?
2: Čau Vicky, tady Petr, jestli můžu, tak bych si dal Daj peněz a bude to všem, hele, dneska venku zima, tak si asi pustím trošku topení, protože tady mrznu, tak jo, čau.
1: Petře, ty úplně zlobíš, bych řekla, tohle je vážně zlobr, ale popravdě s tebou soucítím, protože já jsem si nastavila špatně tady tu klimošku, co mám ve studiu a normálně mě mrznou palce u nohou. Já vím, teďko nasi všichni řidiči, kteří se pařejí právě ve svém autě, si říkají, Vicky, ani s tímhle nezačínej, ale já si tady musela teďkon tady tohle odložit, tohle svoje trápení, hele, snažím se, jo, už jsem si dala normální klimošku na 26 a budu stoupat dál, prostě nejde jinak. Tak díky Petře, že jsi to tady dal tady takhle pro nás, pro všechny. Daj peněz, Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Radio Spin a

0: mommy reaching your bag. Past the fifth, I'm a leader at last. This a don you with my nonce spit.
1: Dlouhý noci, krátký dny, noční můry střídaj spin.
2: Československá scéna. Rádio Spin.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, tmý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci.

0: Tailspin, Vicky s tebou, Smack One, Brucey a Warriors z novýho alba Smack One, prostě tady moje oblíbená dvojice, takže jedeme si dál, protože před náma už je poslední hoďka komunikátorů, to znamená, že teď je ještě ta příležitost zavolat mi nebo dát mi vědět skrze hlasovku, co by si rád, aby tady u nás v rádiu zaznělo, protože komunikátor samozřejmě máme teďka do jedný, takže let's go, vytáčí číslo 210 32 30 30 anebo mi posílej hlasovky. No a já bych ti ráda připomněla, že zítřek bude special, bude speciální vysílání, protože konečně bude v éteru celá stovka největších CZSK hitů všech dob. Budou tady rapový songy, který si nanominoval. Už máme sečtený hlasy, takže zítra to tam bude hezky od z tého místa do prvního místa. No a i se mnou samozřejmě pojedeme track po tracku prostě a budeme si říkat věci. Já se strašně těším, takže doufám, že jsi stejně nadšený jako já. Už zítra nás to čeká tady na Rádiu Spin. Teď ještě počasí. Juch, juch, k tomu počasí máme strašné vedro, hrozný, hrozný hit. 26 stupňů Celsia v Praze, ve zbytku republiky, jak by jsme dneska až 33 stupňů. Jsem se zapotila, jenom jsem to řekla.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Kínovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

Posloucháš Radio Spin s Vicky, no a taky poslední hoďku komunikátoru. No a ty jo, já teda musím říct, že tenhle týden je nějaký bombastický. V pondělí evakuace v Brně kvůli letecké pumě, o tom jsem tě informovala, celý dům Titanium se vyklidil, no ale naštěstí všechno dobře dopadlo, Brno není žádná díra, Brno dál stojí na D1, ale Praha chtěla být taky dramatická a nenechala se zahambit. No a rozhodla se, že vyklidí centrum hned o den později, takže včera odpoledne nám vyklidili pro změnu Bílou labuť, což je asi taková obdoba Titánia v Brně. No a proč? Proč to vyklidili to centrum? Kvůli nálezu kufru. K tomu kufru se nikdo nehlásil, takže to bylo chvíli dramatický a plné napětí, ale uf, všechno dobře dopadlo, kufr nebezpečný nebyl, ale i tak v něm pyrotechnik našel nečekaný překvápko, tak mě by teďkon zajímalo, co si myslíš, že v kufru bylo, jo? Tak prostě vem si tam ty okolnosti, bylo to v tom obchodním domě, někdo tam přišel s tím kufrem a v tom kufru je jedna jediná věc. A ten člověk se rozhodl, že tu věc tam v tom kufru lívne a odejde bez toho, tak evidentně to nepotřeboval. Je to praktická věc, jo? To můžu takhle prozradit. Tak rozhodně neváhej, dávej mi vědět 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku, co si myslíš, že bylo v tom opuštěném kufru. Co bys tam nechal ty nejradši? Teď už si jdeme dát Doktora Dre, The Next Episode, Radio Spin.

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou, triky na přání. No a samozřejmě taky téma dnešní hoďky. Já se tě ptám, co včera pyrotechnik našel v opuštěném kufru v bílé labuti. Jakoby bude to asi něco, co tam ten člověk z nějakého důvodu chtěl zanechat. Neboj se, nebylo to nic nebezpečného a právě proto se tě ptám na tvoje tipy. Tak prosím tě, Jakube, co si myslíš, že tam někdo zanechal? Možná nějaká paní?
2: No podle toho, jak jsi tak kulišácky usmívala, tak typu, že to možná byla nějaká paní, která si tam nakoupila v jednom takovém obchodě a že tam nechala nějakého velkého růžového kamaráda třeba.
1: Ajajaj, no tak teda, Jakube, ty máš určitě co vyprávět, protože Jakub má velké zkušenosti s letištníma kontrolama, kde dřív pracoval, kde věřím tomu, že tam mohl nacházet různé věci a zajímavé věci v kufrech, takže proto chápu, že fantazie jela na plný obrátky. Každopádně musím zklamat, není to žádný růžový kamarád, který byl v tom kufru. Každopádně je to opravdu předmět k vykonání osobní potřeby. Nějakým způsobem, jo. Takže teď už můžeš žádat a dávej mi vědět, co by to tak teda mohlo být, co v tom kufru zůstalo. No a já zatím dám tady dalšího našeho spinnera, tentokrát Patrika, který si nechá zahrát songu.
3: Ahoj Vicky, krásný skoro poledne, čau posluchači. Co si zahrát od Smeka, aby jsme si mohli dát Rave Revoluci, bylo by to pro tebe do rádia, pro všechny, co poslouchají a všichni, co válčí tady v tom pařákosauně za volantem. Mějte se všichni krásně, hele, a čau čau a krásnou středu.
1: Čau čau čau. Tak pro všechny, kdo jsou v sauně, tak teď ještě pořádně přitopíme, protože bude Rave Revoluce. Radio Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnice. Nehodu máme totiž na D1. Kreš je u Mirošovic směrem na Brno. Čekej tady zdržení kolem 10 minut a možná se to ještě bude zvětšovat. Jinak nehoda je v Praze, a to na Pražském okruhu na 77. kilometru ve směru na D1, a to v okolí Dobřejovic. Takže tady taky čekej šťouchačku. No a stále máme nehodu na Wilsonově ulici. Je to směrem do centra na úrovni hlavního nádraží, takže pokud můžeš, tak v tomhle směru se tady tomu centru úplně vyhni. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a volej 210 32 30 30 nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: aplikace.
1: Vicky, tady s tebou treky na přání. Ještě bych ti ráda připomněla, že téma dnešní hoďky je, co se našlo v Praze v kufru včera odpoledne, po tom, co se zavřela celá bílá labuť, protože ten kufr byl opuštěný a všichni se báli, co v něm je. No a potom ho otevřeli a byli jako, upsí. Tak tady má někdo možná trouble tím, že si ho tady zapomněl. Je to, v tom kufru je prosím tě věc, se kterou by člověk mohl vykonávat nějakou svoji osobní potřebu. Jakub už tady něco typoval, není to vončo, spíš se jedná možná o naše mladší spoluobčany, tak by mě opravdu zajímalo, jestli uhádneš, co v tom kufru včera bylo. No a zatím si dáme samozřejmě track na přání, tak co to bude, Jakube?
2: Čau Vicky, prosím tě, zahraj mi tam PAT s Rytmusem, bude to pro kluky do salonu a přežijeme to vedro tady. Díky moc, užívej.
1: Díky moc, zdravím všechny barbry, zdravím vás kluci do salonu. No a musím teda říct, že PAT s Rytmusem dohromady tenhle kolab bohužel nemám, ale řekla jsem si, tak ale PAT, to už jsem dlouho neslyšela, pojďme si ho sem dát, tak máte čistě jeho a jeho orgovaný, tak užívejte, věřím, že se bude líbit Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Rádio Spine, Vicky tady s tebou, teď už tady taky Jirka, takže já už tady taky nemám sama strach.
1: Čau Vicky, čau Spineři.
0: Čau, čau. Hele Jirko, v téhle hodině jsme to měli takový napínavý. Řešili jsme, že včera se v centru vyklidila bílá labuť,
1: okay.
0: A to kvůli tomu, že se tam našel opuštěný kufr.
1: Ano.
0: Což je vždycky podezřelý, že jo?
1: To je pravda, to je pravda.
0: Přijel prostě pyrotechnik, všichni se báli, co z toho bude. Podle mě jsme se jenom chtěli dohnat to Brno, víš, který bylo tak zajímavý v to pondělí s tou leteckou Pumou. Tak jsme byli jako hele, máme taky centrum a máme kufry, nemáme ty vykopávky tady prostě, že by to našli dělníci někde tam dole u trubek, ale máme tady možnost toho kufru. No a já jsem se ptala, co v tom kufru teda nakonec bylo, protože víme, že všechno dopadlo v pořádku, ten kufr nebyl nebezpečný, ačkoliv byl zneškodněn pyrotechnikem. Tak pyrotechnik se tomu podle mě pak zasmál a naštěstí se tam našlo něco jiného. Tak my už víme, že je to nějaký předmět, který slouží k vykonání osobní potřeby. Jakub už nám tady předtím dal vědět, co by to tak mohlo být. Řekla jsem, že ne, a dala jsem další indicii, a to, že to je předmět, který je spíš pro naše mladší spoluobčany. No a mám tady teď štrůdla.
2: Byly plíny, no.
0: To už jsi dost blízko, popravdě, ale. No a už byl hodně blízko a hned po něm to tady na třetí pokus, chápeš to, rovnou hodil stehno.
2: Mě teď napadly nočníky.
1: Takže v kufru byly nočníky.
0: Jen člověk tam nechal prostě opuštěný kufr a v tom kufru byl jeden nočník.
2: To já vůbec nevím, jako jestli byl třeba nakupovat a zjistil, že jsou veselé. No tak já ho vezmu neteři.
0: Neteři, prostě. Jo. A potom ho tam nechal.
2: Jo, omylem.
0: A teď prostě kvůli jednomu nočníku tady jako takovýhle točky prostě v centru, jo. To je výborný prostě. Z toho by se jeden post... Tak to je výborný. Asi tak.
1: Já si teda říkám, že třeba to byl týpek, který neměl úplně ideální zažívání ten den, třeba nesnědl něco dobrýho a řekl si, tak já si radši vezmu sebou ten nočník, kdyby to na mě prostě přišlo, aby jsem si mohl jako odskočit třeba do parku a pak teda jde nakupovat a řekne si, tak já to nechám tady, kdo by mi bral ten nočník?
0: Jo.
1: A pak najednou evakuace, že jo?
0: Policisté se brali prostě.
1: Týpek tam, že už teď potřebuje, teď je úplně celý spocenej z toho.
0: Jo, teď chudák chlap. Vážně chudák chlap, vlastně takhle, když mi to řekneš, jak byl prostě vyhnaný třeba z té bílé labuti, chápe, že tam ještě byl.
1: A to je ještě stresová situace, ano. Takže tomu určitě nepřispělo k tomu, aby...
0: No tak to je blbý, to je hodně špatný. A teď jako na tom Florenci tam není moc kam si jako odskočit.
1: To je pravda,
0: jo.
1: To je pravda.
0: To je krizovka, to je prekérka, bych řekla. No tak opravdu je mi líto toho dotyčního, který prostě jenom chtěl mít jistoty a...
1: Přesně.
0: Přišel o ně takhle. Co se dá? No tak ještě jednou díky moc všem, kteří dali vědět, a jsem fakt vlastně úplně překvapená a nadšená z toho, jak jsou všichni velcí detektivové, jak to zvládli prostě. Víš, jakože to byly tři typy a ten třetí byl správný.
1: No, nočník bych asi úplně netipnul, že by tam byl.
0: Já taky ne, ale stehno vidí prostě za tři rohy. To je právě, jestli tam náhodou...
1: Jestli to nebyl stehno.
0: Jestli to nebyl stehno v kufr. Ne, zdravím kluci, zdravím. Teď už řeknu rychle počasí. Než Jirkovi předám slovo, Jirko, cože budeš dneska řešit?
1: No my dneska budeme hodně sportovat, protože večer nás čeká další zápas na mistrovství světa ve fotbale.
0: Oh.
1: Udělovaly se taky zlatý hokejky pro nejlepší hokejisty, takže dneska budeme hodně sportovní.
0: No tak paráda, takže všichni si nazujte tenisky a běžte k vodě a tam si poslechněte Jirku. Dneska neběhejte. No tak jo, 28 stupňů v Praze, polojasno, šílený. Zbytek republiky je na tom stejně. Dneska až 33 stupňů, bude pražit, bude se smažit. Fakt drsný. Zítra úplně to stejný. Hustý, až 34 stupňů bez stínu.
1: Trochu mě děsí ten konec tohohle týdne, jak tam jsou, až jsem viděl 39 dokonce.
0: Ne. Ne.
1: To jsem myslel, že ani není možný, aby u nás tady bylo.
0: Jirko, máš pravdu, teď na to koukám. V neděli 38.
1: No.
0: Oh, wow. OK, dobře, tak jo. To se necháme překvapit, jestli nám to opravdu vyjde. Mě se úplně přeskočil hlas, jak jsem se z toho lekla. Tak jo, já už se loučím, užijte si to dneska s Jirkou. Já se budu těšit zítra při speciálním vysílání Rádia Spin.
1: Je to tak.
0: Jirka vám to ještě určitě zase připomene. Každopádně bude top stovka našich největších CZSK hitů všech dob. Tak let's go, Rádio Spin a zítra čau, čau.
3: Spin Radio.
4: Čau, tady Pio a Vorion.
5: Jsem tě pozval na Mejdan 25. června.
4: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
6: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
4: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
5: Punk is Dead.
4: Punk is Dead.
6: Vorion taky je dead.
3: Ha, ha, ha, ha.

Přeju ti příjemný středeční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra. Doufám, že máš pohodovej den, doufám, že ho můžeš teď trávit někde třeba u vody, ve stínu, protože ty pařáky, které teď nastoupily, není to úplně ideální, zvlášť když třeba stojíš někde v koloně, takže dávejte na sebe bacha, pijte hodně vody hlavně. Jak už jsem tady před pár minutama říkal, tak my se dneska podíváme do světa sportu, protože se udílala zlatá hokejka pro nejlepší hokej. Máme tady taky další zápas Čechů na mistrovství světa ve fotbale, takže na to taky mrkneme. Za hodinku nás potom čeká taky naše pravidelná hádanka 3 v jednom, kde opět potrápím tvoje mozkový závity. No a po celou dobu taky hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky, a to třeba pomocí mobilní aplikace Rádia Spin. Tak jo, budu se těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu. No a my už to můžeme odpálit. Středeční Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to užít.

Posloucháš Radio Spin, já jsem ti sliboval, že se podíváme do světa sportu, konkrétně na hokej, protože včera se udělovala zlatá hokejka, cena pro nejlepší hokejisty roku. Tuhle cenu tak třikrát za sebou teď vyhrál David Pastrňák, tentokrát už to ale nebyl David Pastrňák, protože zlatou hokejku si odnes Martin Nečas. David Pastrňák skončil ale na druhém místě, třetí byl Tomáš Hertl, čtvrtý Jakub Dobeš, pátý pak Daniel Vladař. Já jsem čekal aspoň Romana Červenku, že by mohl být aspoň v té top 5, ten vidím, že je na místě sedmým, velká škoda, řekl bych, že Červis by si to zasloužil. Mimo to hokejistkou roku se stala Natálie Mlínková, no a juniorem roku byl potom oceněný Tomáš Galvas, který teda zářil v juniorském mistrovství, ale známe ho už taky z mistrovství ze světa seniorů. Takže velká gratulace všem vítězům, velká gratulace Martinovi Nečasovi, který ukořistil zlatou hokejku, no a doufám, že další hokej, který nás čeká, tak dopadne zlatou medailí, protože co jinýho by si ty naši kluci zasloužili. Radio Spin!

0: na Rádiu Spin. V pondělí jsme s kámošem narazili u vína na bizarní a atypický příjmení. Odstartovalo to příjmením Vítám vás, tak jsem si to zapsal do poznámek a dneska jsme se do toho s Domem pustili a musím říct, že zlatý Vítám vás, viď?
1: Ale já mám dva kamarády, který mají takový velmi originální jména. Jeden je Nepovím, toho jsem poznal na prvním cvičení, když přišel asi o 5 minut později, a učitel se ho přesně ptá, jak se jmenuje, a on Nepovím. A druhý kamarád má příjmení Šlapka.
2: Já si myslím, že s Nepovím si užili mega srandy.
0: Nejen s Nepovím. My jsme ve škole měli zase spolužáka, ten se jmenoval Tomáš Koule.
2: Tak v tom případě tady pro tebe ale něco mám.
3: Jenom k těm jménům, já když jsem chodil na střední, tak jsem měl mistra, který se jmenoval Tomáš Pek.
4: Kámošova spolupracovnice na recepci se jmenuje Nora Široká. No, takže si dokážete představit, když ten telefon zvedne a představí se jako Široká Nora. Tak ji každý ten telefon s výsměchem položil.
2: No tak rodiči měli asi smysl pro humor. Co tam máme dál?
0: Jako dobrá pomsta.
5: Ale jestli vy máte Noru Širokou, tak to my máme Blanku Stuchlou. To všechno je velmi hodná paní.
0: Jasně.
6: Tak já jsem znal jednu Blanku pro trhlou, takže taky sranda, no.
0: Hele, a nemělo by to být jako obráceně, nejdřív protrhlá.
2: A pak stuchlá.
0: Každopádně, užijte si dnešní den a zítra se těšte.
2: Čeká na vás top stopka CZSK repový hitut.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme na dálničních tazích. Velký zdržení tady aktuálně vidím na D8, postojíš si tady u 30. kilometru a to obousměrně, takže na to rozhodně dávej bacha. Bacha dávej taky na D1, kde si postojíš při výjezdu z Prahy a to až po nějaký 25. kilometr. No a v neposlední řadě dávej bacha taky na D4, 30. kilometr směrem na Prahu, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. Regiony aktuálně vypadají, že jedou v pohodě, když se pak podíváme na silnici v Praze, tak Bubenečský tunel hlásí zasekáno směrem na Holešovičky, Pražský okruh v okolí Řeporí, tady si postojíš obousměrně, takže tady je taky rozhodně opatrně. Plzeňská ulice potom hlásí jednu nehodu, tak na to dávej taky bacha. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak budu rád, když budeš dávat vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál, aby na těch silnicích byly taky v obraze.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Rádio

0: tam něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v republice.

0: tebe, takže tady můžeš ladit svoje oblíbené pecky, můžeš si tak zpříjemnit svůj čas, který trávíš v práci, za volantem nebo třeba v pohodlí domova, ideálně možná někde u vody. Tak si jdeme poslechnout, co tam nahodíme teď.
1: Čau Jirko, tady David, prosím tě, zahraj mi tam písničku od Eminema Not Afraid, bude to jenom pro tebe do studia a přeju ti hezký den, díky, čau. A jenom jsem v neděli koukal, takže v Praze má být podle mýho radaru až 41 stupňů, tak čau.
0: Davide, děkuju moc za tuhle pecku, házím to do éteru i pro všechny ostatní spinnery. Já si teda myslím, že v neděli se všechny naše radary přetočejí o 360 stupňů, protože ty teploty, které to aktuálně ukazuje, myslím si, že to nebude nic příjemného. Takže ideálně neděli taky traf někde u vody a hlavně hodně, hodně pít. Jdeme na to.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin Extra s Jirkou.
3: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Rádio Spin, Jirka za Majkem, my i dál pokračujeme ve středečním Spin Extra. Dneska máme 24. června, svátek tak slaví Jan, takže všem Honzům přeju jenom to nejlepší. Já tady i dál hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. No a za pár minutek se taky vrhneme na naší pravidelnou hádanku 3 v 1, takže na to buď rozhodně taky ready. Ještě se ale taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 29 stupňů, podobně plus minus 1-2 stupně hlásí i celý zbytek České republiky. Zítra to bude ještě o něco teplejší, tam se dokonce vyšplháme až na 33. No a až do konce týdne se nám ty teploty budou jenom zvyšovat a zvyšovat a zvyšovat. V neděli tady dokonce vidím až 40 stupňů, no a od pondělka tam už by nám mělo sprchnout a mělo by se nám to trochu uvolnit. Tak doufejme.
1: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
3: Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Rádio Spin jde s dabou.
4: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
5: Ale... nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
4: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
5: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
6: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz

0: správně.
1: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
2: Za 3 minuty, 2 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio,

stovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla, co se rupa děje, co se děje, co se děje, co se děje, bla, bla, bla, bla, bla, Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla. Co se děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě

Posloucháš Radio Spin, máme tady krátce po druhý hodině, no a to znamená, že nadešel čas na naší pravidelnou hádanku 3 v jednom. V téhle hádance pro tebe každý týden mám 3 jména, ale můžou to být taky 3 filmy, 3 tracky, zkrátka 3 věci, které mají společný pojítko, no a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Dneska se vrhneme do světa filmů a zajímá mě, co by mohlo spojovat filmy Podfukáři, Wanted a do třetice taky Vykoupení z věznice Shawshank. Nechám to schválně takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut. Jestli ale třeba už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat filmy Podfukáři, Wanted a taky Vykoupení z věznice Shawshank, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Tak schválně, jestli to dneska někdo z vás odhalí. All the rap.

Posloucháš Radio Spin společně s tím taky Hádanku 3 v jednom, kde dneska hledáme, co by mohlo spojovat trojici filmů Podfukáři, Wanted a taky Vykoupení z věznice Shawshank. Já jsem ti slíbil nápovědu, takže jdeme rovnou na ní. Jedná se o nějakýho herce, který se objevil ve všech těchto filmech. Je to herec známý mimo jiné pro svůj ikonický hluboký hlas. Takže jestli už teď tušíš, jaký herec by mohl spojovat tyhle tři filmy, ještě jednou připomínám, Podfukáři, Wanted a taky Vykoupení z věznice Shawshank, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Za pár minut budeme s Hádankou 3 v jednom na Rádiu Spin pokračovat. Rock and roll, životní styl, přímý show.

0: Hádanka 3 v 1 na rádiu Spin je v plném proudu. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat filmy Podfukáři, Wanted a taky Vykoupení z věznice Shawshank. My už teda víme, že hledáme nějakýho herce, který si zahrál ve všech těchto filmech. Zmiňoval jsem tady taky jeho ikonický, hluboký hlas. Namluvil mimo jiné třeba taky pár věcí pro Metro Boomin a jeho album Heroes and Villains, kde se tenhle herec stal takovým, řekněme, průvodcem, no a dokonce se objevil i v jednom z videoklipů. Takže jestli už teď tušíš, jakýho herce hledáme, který by mohl spojovat tuhle trojici filmů, ještě jednou naposledy připomínám, jsou to Podfukáři, Wanted a taky Vykoupení z věznice Shawshank, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Na svoje tipy máš pár posledních minut. Rychlá doprava na rádiu Spin, na D1 aktuálně vidím velký zdržení při výjezdu z Prahy. Postojíš si tady až po nějaký 25. kilometr, takže určitě na to dávej bacha. Bacha dávej taky na D8, 26. kilometr hlásí obousměrný zdržení. Velký zdržení tady vidím taky při příjezdu do Prahy na D5, takže taky bacha i tady. No a na D11, 60. kilometr směrem na Hradec Králové, tady si taky postojíš. Regiony tak ty v pohodě, mrkneme rychle ještě na silnice v Praze. Vidím tady velký zdržení na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje obousměrně. Jižní spojka směrem na Barandák a taky přes celou Dobříšskou, tady se to taky táhne. V Bubenečském tunelu se to štosuje ve směru na Holešovičky. Kbelská ulice hlásí obousměrný zdržení. V neposlední řadě vidím taky štosovačku na Pražském okruhu v okolí Řeporí. Vidím tady taky jednu nehodu, a to na Kolbenově ulici, takže tady dávej taky bacha. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál, aby na těch silnicích byly taky v obraze.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků. Éteru rádia Spin.

0: pěti odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusa něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v 1, kde jsme dneska teda hledali, co by mohlo spojovat trojici filmů, a to Podfukáři, Wanted a taky Vykoupení z věznice Shawshank. Bohužel už tady nemám žádný další nápovědy, takže si rovnou jdeme poslechnout vaše tipy. Víme, že hledáme nějakýho herce, který si teda zahrál v těchto filmech.
1: Ale myslím si, že je to herec Morgan Freeman.
0: No a Morgan Freeman se tady dneska objevil opravdu hodněkrát.
2: Morgan Freeman.
3: Morgan Freeman.

0: Ne.
1: Morgan Freeman.
2: No a samozřejmě, že to je Morgan Freeman. Dneska to tady uhádnul snad úplně každej, takže je vidět, že Morgana máte v merku a tyhle filmy taky. Jestli jste neviděli tyhle filmy, Podfukáři, Wanted, Vykoupení z věznice, Shawshank, rozhodně doporučuju. Díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali, díky za vaše správné odpovědi. No a další hádanku 3 v 1 si dáme zase v příštím týdnu tady na rádiu Spin.

0: za Majkem, je tady s tebou stále Jirka, my i dál pokračujeme ve středečním Spin Extra. Připomínám, že už zítra tady odvysíláme náš žebříček stovky největších hitů CZSK scény všech dob. Celý tenhle žebříček jste tady nanominovali vy posluchači, potom jste ho taky vy sami seřadili. Zítra v 7 hodin ráno tak začínáme vysílat, začínáme teda od stýho místa, no a budeme vysílat prostě do té doby, dokud nedojdem až k té zlaté jedničce. Takže rozhodně buď tady u toho s náma, bude to celý den plnej jenom vašich nejoblíbenějších tracků a myslím si, že si to společně užijeme. Za pár minut se podíváme na novinky na mistrovství světa ve fotbale dneska, nebo respektive zítra, brzo ráno nás čeká další zápas, no a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbený pecky. Jdeme se ještě podívat taky na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 29 stupňů, je tam stále slunečno, jasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Co se zítřka týče, tak zítra bude dokonce ještě o něco tepleji, a to 33 stupňů, zbytek týdne stále se to bude oteplovat, pátek 35, sobota 38, neděle dokonce až 40 stupňů, tak doufejme, že to všichni přežijeme ve zdraví. Spin Radio.
1: Čau, tady Pio a
2: Orion.
3: Chcem tě pozvat na Mejdan 25. června.
1: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
2: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
1: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
3: Punk is Dead.
4: Punk is Dead.
2: Orion taky je dead.
5: Podporuje Radio Spin.
6: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Zbrašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

Posloucháš Radio Spin, podíváme se teď společně na mistrovství světa ve fotbale, který aktuálně teda probíhá. Messi, který stále hraje, tak se včera stal nejlepším střelcem historie mistrovství světa, a toho potom, co teda proti Rakousku vstřelil svůj 17. gól na mistrovství světa. Takže opravdu velká poklona pro Messiho, že stále je takhle dobrý po tolika letech. Každopádně nás dneska ránu ve 3 hodiny ráno čeká další zápas. Česko bude hrát proti Mexiku. Za sebou máme jednu prohru s Jižní Koreou, taky jednu remízu proti Jihoafrické republice. Teď proti Mexiku to nejspíš nebude úplně nejlehčí zápas. Každopádně my ale potřebujeme buď to vyhrát, nebo přinejmenším remízovat, protože jinak si bohužel budeme balit kufry a pojedeme domů. Já ale věřím, že to naši kluci utáhnou, takže kdo si bude chtít přivstat ve 3 hodiny ráno, to startuje. Vy, co se pak budete chtít kouknout ze záznamu, samozřejmě taky můžete, ale víte, jak to je, pak už se prostě zbudíš a vidíš už ty výsledky všude, takže už to pak není ten správný zážitek. Každopádně teda fandi, ať už teda večer nebo ráno, no a doufejme teda, že budeme na mistrovství dál pokračovat. Radio Spin!

0: Posloucháš Radio Spin. Včera byl den, kdy naposledy do ulic vyrazil Spin komisař Rep, aby vám rozdal spoustu dárků v podobě energy drinku od Tigru, taky nějaký trička od Tigru. My za Radio Spin jsme nějaký dárečky přihodili taky. Jdeme si poslechnout, jak teda tenhle poslední výjezd vypadal, jestli teda Spin komisař Rep vůbec nějakýho spinera poslouchající Radio Spin našel.
1: Čauky, tady Anita. My poslouchali jsme vás už od rána, takže hnedka, jak se řeklo Veleslaví, tak my říkám, tak to bude určitě sem, no a už jsme jako pozorně čekali a byli jste v očekávání, no, takže máme z toho velkou radost.
2: Ty i tvoji kolegové z kanceláře, nebo jak?
1: No jasně, ty mají taky radost, jenom kolegyňka, ta je jedna, tak to mrzí, že tady u toho nebyla, ale jinak samozřejmě i kolegové právě jsou v očekávání, no, nikdo tomu nevěřil, říkám, ne, to bude určitě přijedou sem.
3: Takže Spin komisař Rep pro dnešek naposled zatím a slyšíme se třeba zase příště, tak zatím čau.
0: Takže velká gratulace všem vítězům, no a ty, jestli by ses chtěl třeba podívat na to, jak tyhle výjezdy Spin komisaře Repa vypadaly, tak se rozhodně podívej na náš Instagram, protože tam jsou videa ze všech těchto výjezdů, mrkni na to. No a kdo ví, třeba se Spin komisař Rep ještě v budoucnu někdy vrátí.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin na D1, i dál vidím velký zdržení při výjezdu z Prahy, postojíš si tady až po 30. kilometr. Na D7 vidím zdržení u 10. kilometru, a to obousměrný, takže tady taky dávej rozhodně bacha. Regiony tak ty jedou úplně v cajku, no a když se podíváme na silnice v Praze, tak tady velkou štosovačku aktuálně hlásí Štěrboholská spojka, kde si postojíš obousměrně, Bubenečský tunel, taky obousměrný zdržení, stejně tak i Kbelská ulice, postojíš si taky na jižní spojce ve směru na Barandák a táhne se to dál i přes celou Dobříšskou. Vidím tady taky zdržení na pražském okruhu v okolí Řeporí, kde je to taky zasekaný obousměrně, takže tady rozhodně taky dávej bacha. No a co se nehod týče, tak aktuálně tady vidím jenom jeden crash, a to v ulici k Barandovu. Takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Československý underground.
2: Listen. Rádio Spin. Kuner. 242.

0: podle tebe. My už teď před sebou máme dnešní poslední track na přání v rámci pořadu Spin Extra, takže si rovnou jdeme poslechnout, co to bude.
1: Ahoj, tady Jirka. Šlo by prosím zahrát Izo PTK What the fuck?
0: Tak Jirka tady ladí jednoho i za společně s PTKčkem, track What the fuck z nový desky Exit u Palice. Hážu to tam, užívej, dávej bachan, jestli seš někde na silnicích, jestli ještě makáš teď v tuhle hodinu a taky v tomhle vedru, a ti to jde hezky od ruky a hlavně opatrně. Jdeme na to.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Přeju ti pohodový středeční odpoledne, posloucháš Radio Spin, Jirka za Majkem a teď už taky Mára. Čau Máro.
1: Čau Jirko, čau Spineři.
0: Tak Máro, nás ve 3 hodiny ráno čeká fotbal.
1: Uj.
0: Já se tě nebudu ptát na typ,
1: ne,
0: zajímá mě, protože spousta spinnerů mi tady říkalo, že si je ochotno přivstát v ty 3 hodiny ráno, aby se podívali. Budeš taky vstávat?
1: Já si dám takový maraton, protože o půlnoci startuje předprodej GTA 6.
0: Jo takhle,
1: kolem půlnoci.
0: Dvě mouky jednou ranou.
1: Přesně tak. No a pak si udělám třeba něco dobrýho k jídlu, nebo se na chvilku schrupnu a ve 3 ráno fotbal.
0: To je spineři tady vidíte, prostě kdo už to má v balíku. Když nejdeš spát, tak nemusíš pak vstávat, že?
1: Přesně tak, jako žádný spánkový deficit není, když si ho ani nezařídíš prostě.
0: Tak já doufám, že to dneska klapne, protože co jsem tak pochopil, musíme vyhrát nebo aspoň remízovat, aby jsme postoupili.
1: No a modlit se, jak dopadne Korea s Jihoafrickou republikou. Mm-hmm.
0: Takže tam potřebujeme, aby vyhrála Jihoafrická republika, předpokládám.
1: Trochu bychom potřebovali toho štěstíčka, no bylo by to úplně nejideálnější.
0: No tak doufám, že to klapne. Můžete si k fandění pustit novinku od Nobodyho s názvem Láďa Krejčí a to kluky třeba namotivuje, budeme fandit. Ještě se podíváme na to, jak to vypadá venku, než sem pustím Máru. Praha ta hlásí aktuálně 29 stupňů, stále brutální vedro, slunečno, jasno. No a během týdne to bude ještě horší, protože zítra tady vidím 33, potom 35. Sobota, neděle, tak sobota 38 stupňů a neděle až 40 stupňů. To jsem vůbec nevěděl, že je tady možný. Každopádně buďte hlavně opatrný, pijte hodně vody, ať se vám něco nestane. Užívej pohodovej zbytek dnes Márou a slyšíme se zase zítra.
2: Jirka, Radio Spin. Peace.
3: Spin Radio.
4: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
5: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
4: Říkáš vysokéškoly.cz. Pecka, jdu tam.
5: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím, ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
8: Starýho psa nenaučíš nový triky. Nemůžeš vymazat zkušenost a podcenit čas.

What's up, dáváš už chill na spinu, s tebou Mára. No a dneska, 24. června, má svátek Jan. Tak Honzům nezapomeň popřát, jsem 100% přesvědčený, že nějakýho Jana znáš. No a my se dneska podíváme do Ústí. Město nekonečných možností a taky město, kde si prostě zdejší udávají vlastní zákony. Je to naprostej masakr, čeká nás taky rap DNA a mimo jiný i tvoje tracky na přání. Takže 210, 32, 30, 30 nebo naše mobilní apka Rádia Spin. No a chill na spinu startuje, tak já doufám, že máš krásnou středu, s tebe je Mára a jestli ti je vedro jako všem ostatním, tak si dej něco dobrýho k pití, něco studeného, hoď brejle, nějakou košili a věřím, že to bude krásná středa. S tebou Mára.

Čel na spinu, s tebou Mára, no a Ústí nad Labem, to je opravdu město, který dokazuje, že všechno je možný. Nějaký pacient totiž v Ústí srazil na přechodu ženskou. No a svědci, tak ty si řekli, OK, zub za zub, zranění za zranění. Vytáhli frajera z auta a zbili ho. Normálně ho na ulici zbili. Já si teda myslím, že chlupatý, když tam přijeli, tak měli hodně papírování. Na druhou stranu, pokud by chtěl tady ten pacient ujet z místa činu a ještě k tomu srazil ženskou, asi bych se taky jenom nekoukal. Třešnička na dortu si myslím, že by byla, kdyby mu ještě rozebrali auto. Protože když by mu rozebrali auto, už by jen tak nikoho nepřejel. Dámy a pánové, Ústí nad Labem. Někoho srážíš, o zuby přicházíš. Radio Spin, s tebou Mára.

0: Fajn ráno na rádiu Spin.
1: V pondělí jsme s kámošem narazili u vína na bizarní a atypický příjmení. Odstartovalo to příjmením Vítám vás, tak jsem si to zapsal do poznámek a dneska jsme se do toho s Domem pustili a musím říct, že zlatý Vítám vás, vy?
2: Ale já mám dva kamarády, který mají takový velmi originální jména. Jeden je Nepovím, to jsem poznal na prvním cvičení, když přišel asi o 5 minut později, a učitel se ho přesně ptá, jak se jmenuje, a on Nepovím. A druhý kamarád má příjmení Šlapka.
3: Já si myslím, že s Nepovím si užili mega srandy.
1: Nejen s Nepovím. My jsme ve škole měli zase spolužáka, ten se jmenoval Tomáš Koule.
3: Tak v tom případě tady pro tebe ale něco mám.
4: Jenom k těm jménům. Já když jsem chodil na střední, tak jsem měl mistra, který se jmenoval Tomáš Pek.
5: Kámošova spolupracovnice na recepci se jmenuje Nora Široká. No, takže si dokážete představit, když ten telefon zvedne a představí se jako Široká Nora. Tak i každý ten telefon s výsměchem položil.
3: No tak rodiči měli asi smysl pro humor. Co tam máme dál?
1: Jako dobrá pomsta.
6: A jestli vy máte Noru Širokou, tak to my máme Blanku Stuchlou. To všechno je velmi hodná paní.
1: Jasně.
7: Tak já jsem znal jednu Blanku Protrhlou, takže taky sranda, no.
1: Hele, a nemělo by to být jako obráceně? Nejdřív Protrhlá.
3: A pak Stuchlá.
1: Každopádně, užijte si dnešní den a zítra se těšte.
3: Čeká na vás top stopka.cz SK repovej hitů.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice. Nehoda na D1, 72. kilák směr Brno, je tady překážka na silnici. Další nehoda, D1, 194. směrem na Ostravu. Tady už si počkáš, a to zhruba 25 minut od 182. No a do třetice taky to D11, 30. kilák směr Hradec. Tady je nehoda v odstavném pruhu a zdržovačka je tady zhruba na 5 minut. V regionech tady vidím uzavírku na silnici 9, je to za Neratovicema směrem na Mělník. Je to oboustranný a je to zhruba na 20 minut. Nehoda je potom ještě v Brně, a to na Žabovřeský. Hlavní město, tady je několik nehod, třeba na Veletržní, Hornáckého, Štěrboholská spojka, 61. kilák směr D1, a nebo třeba taky Radlická, ale velká nehoda a s kolonou je na Pražském okruhu, 77. kilák směr D1, čekáš tady 30 minut, a to už od 82. kiláku. Kolony jsou potom na Argentinský, Volzonce, Jižní a Štěrboholská spojka, Patočková, klasika taky Pražský okruh, 23. kilák směr D1, tady kolem 20 minut, a 15. kilák směr Ruzyň, tady kolem 15. Ode mě z dopravy je to všechno.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio. Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: Rádio Spin.
1: Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladovej jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown.

0: Čela Spinu, s tebou Mára, máme středu 24. června, svátek dneska slaví Jan, no a doufám, že máš půlku týdne v pohodě a že tady to vedro trochu nějak zvládáš. No, co k tomu říct než VTF, a myslím si, že úplně to stejný si řekl dneska i Jirka.
1: Ahoj, tady Jirka, šlo by prosím zahrát ISO BTK, what the fuck?
0: Naprosto, naprosto, to je, já to album mám strašně moc rád a včera jsem byl ve fitku a Iza, PTK a WTF jsem si na repeat hodil třeba 5krát, takže kamaráde, Jirko, 100% je to naprostej banger, what the fuck is exit u palice, uživej Radio Spin s tou Mára.

0: Čo na spinu, s tebou Mára, za chviličku tady odpálíme Rap DNA, první hoďka nám pomalu končí, ale já ti dám ještě program na zítřek, protože o půlnoci startuje předprodej GTA 6. Základní verze bude stát kolem 2000 a kolektorka potom kolem 5000, tak aby si kolem půlnoci už měl budíka, protože může se stát, že to bude hnedka pryč. O 3 hodiny později začíná náš asi nejdůležitější národní zápas na mistrovství světa a to souboj s domácím Mexikem. Ve 3 hoďky, hele, uvidí se, jak na tom kluci budou. Zatím ty první 2 zápasy nebyly úplně přesvědčivý, takže pokud se na to nebude dát dívat, kolem půl čtvrtý si můžeš jít vlastně lehnout. No a od 7 hodin večer, asi to nejdůležitější z celého čtvrtka, bude taky vyhlášení 100 největších tracků CZSK scény, o kterých si rozhodoval ty, jakožto posluchač Rádia Spin, hlasoval si, vybíral si tracky, takže zítřek je opravdu nabité, doufám, že seš ready, stávačka kolem půlnoci, mě to určitě čeká, jestli tebe, tak aspoň se slyšíme v 7. Rádio Spin. No a mrknem taky na tu výheň, teďka je tam kolem 31 stupňů, večer se nemá smysl ani říkat ochladí, ale bude kolem 20, tropická noc, zítra 33, v pátek 35, sobota 38, neděle 39 a pak nám to začne pomalu klesat. Takže ještě chvilku vydržíme, vody sebou, košile sebou, brýle sebou, bude to dobrý. Za chvilku Rap DNA.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin, jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí. Radio Spin jde s DABou.
3: Čau, tady Pio a
4: Volion.
5: Jsem tě pozval na Mejdan 25. června.
3: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
4: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
3: Doražil čtvrtek 25. na rap. Yeah.
5: Punk is Dead.
6: Punk is Dead.
4: Voda taky je dead.
7: Podporu.

0: Rap DNA s tebou Mára, chill na spinu a 7 minut po 7, tak po 5 startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a včera jsme si dali opravdu nádherný vokály, a to Barbry Streisand ze 76. Tak já ti to ještě hodím na připomenutí. No a tuhletu klasiku si poznal relativně rychle, takže včera to nebylo nic složitýho, byl to vlastně exhibit Paparazzi. Track o tom, že by tě neměla úplně pohltit sláva, než že by to byl nějaký hit na Paparazzi. Každopádně dneska to bude dialog. Dlouho jsme tady neměli tu věc, protože tenhle ten dialog se objevil i v jednom tracku. Nebudu zatím dávat moc nápověd, protože si myslím, že to je dneska hodně easy. Ono je vedro, já tě nechci moc zavařit mozek, protože už teďka je máme všechny zavařený. Každopádně jdem si poslechnout ten slavný dialog.
1: Já mám rád takové, to není ani pořekadlo, ale taková věta, která absolutně podle mě vystihuje češství. Když má soused kozu, tak ty ji nechceš taky. Ty chceš, ať mu chcípne.
0: To je prosím Štěpán Kozub, myslím si, že všichni jste poznali. No a tady ta konkrétní věta se objevila i v jednom českém tracku. Jakým? To už je na tobě.
2: Poznal jsi? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.

0: Rap DNA s tebou Mára, máme 20 minut po pátý, to znamená, že si tady dáváme Rap DNA a takhle zní ne dnešní sample, ale dnešní dialog, který se objevil i v jednom tracku.
1: Já mám rád takové, to není ani pořekadlo, ale taková věta, která absolutně podle mě vystihuje češství. Když má soused kozu, tak ty ji nechceš taky, ty chceš, ať mu chcípne.
0: Legendární už dneska docela hláška Štěpána Kozuba o naší nátuře jako Češích, nejen asi ve světě, ale mám pocit, že i normálně na domácí půdě. Každopádně zatím mám jednu jedinou správnou odpověď a přijde mi to jako škoda, protože mi přijde, že už se to docela zajelo tady stavěc, tak uvidíme, protože je to novej track, ale prostě luxusní. První nápověda je, že tady ten banger vyšel 2 týdny zpátky, je i na novém albu a nazbíral už 1 000 000 streamů, což není vůbec málo. V klipu je taky jasná reference na Spalovače mrtvol, to jsem o tom i dokonce tady párkrát mluvil, a banger je novinka od Rodáka z Varů. Tady když si dáš 1 + 1 + 1 dohromady, vyjdou ti 3 a taky ti vyjde správný track. Tak věřím, že teďka už je to opravdu za odměnu, tak aby se neřeklo, ještě pouštím jednou ukázku.
1: Já mám rád takové, to není ani pořekadlo, ale taková věta, která absolutně podle mě vystihuje češství. Když má soused kozu, tak ty ji nechceš taky. Ty chceš, ať mu chcípne.
0: Tak posílej voiceovky nebo volej.
2: Poznal jsi? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.

0: I'm good, I'm pretty good.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice a to konkrétně D1, 194. kilák směrem na Ostravu, byla tady nehoda. Už to vypadá, že se to asi odklidilo, ale pořád tady nabereš zhruba 20 minut od 182. kiláku a nehoda pokračuje taky na D11, 30. kilák směr Hradec. Naštěstí už je to bez kolon, ale dej bacha, protože v odstavném pruhu je auto. Co se týká regionu, tak tady jsem našel akorát pořád jeden ten ťukanec v Brně, a to na Žebovřeský. Jinak regiony jedou jako po másle. Kež by tomu bylo i tak v Praze, protože Praha klasicky docela zasekaná. Nehoda je na výjezdu s Evropský směrem na D7, je to exit 28 směr D7, takže na to určitě bacha. A pokračuje taky ještě nehoda na Pražském okruhu, 77. kilák směr D1, tady si počkáš kolem 3/4 hodiny. Co se týká ještě dalších ulic, kde si počkáš, tak určitě k Barandovu, taky Pražský okruh od 15. kiláku směrem na Ruzeň, taky 23. na D1, Štěrbolská, Jižní spojka, Argentinská, v Holešovičkách, taky ještě Plzeňská, Bělohorská a taky Kuleťák v Dejvicích. Takže hlavně opatrně a ode mě z dopravy je to všechno. Jo a za 3 tracky si odhalíme taky rap DNA.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
3: Pověz si to na hřebík a na hřebík provaz. Na provazu je smečka, dělám to přece pro vás. A zase další pondělí a nikdo vůbec netuší. Hlavu schovanou v polštáří brečíš, doufá, že tě neslyší. Ty máš bejt vzor, máš bejt hrdina, všichni to by slyší, spolí.

i mý démoni, musím jim sloužit. Splíkaj mě z kůže, nemaj se mnou žádnej soucit. Přestaň mě soudit, každý má právo bloudit. Rozsehnat mraky nade mnou a tiše se rozloučit. A pověz si to na hřebík a na hřebík pro vás. Na pro vás vesnička, dělám to přece pro vás. A pověz si to na hřebík a na hřebík pro vás. Na pro vás vesnička, dělám to přece pro vás.

0: Třebík pro vás, na provazu je smyčka, dělám to přece pro nás.
1: Kusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spine. Nejvíc rapu v repre.

0: Čau na spinu, s tebou Mára, 6:45, no a my si jdeme rozlousknout dnešní sample, který byl opravdu jednoduchý, tak se to jdeme ještě jednou pustit.
1: Já mám rád takové, to není ani pořekadlo, ale taková věta, která absolutně podle mě vystihuje češství.
0: Štěpán Kozub, který se objevil v jednom podcastu, nebo nejenom v jednom, ale v několika, no a tady ten jeho vlastně docela už jako legendární větu si vzal i český rapér, jakej, no tak na to jsem nemusel moc dlouho čekat, protože volal třeba Michal.
2: Myslím si, že to je Izomandy a je to stínový desky jeho a je to to něco to miluješ, nenávidíš mě.
0: No, není to úplně přesný, co Jirka?
3: Tak podle mě je to teďka z toho nového alba, co vydal Izomandias a je to v tracku Miluj mě nenávidět.
0: No, já myslím si, že borci víte, já jenom prostě pustím Davida, který to řekl úplně 100% správně.
4: Kozuba použil Izomandias v tracku Milujou mě nenávidět, podle mě je to moc easy, proto na to lidi nereagujou. Čusen.
0: Davide, to je moc dost možný, na druhou stranu, v takovém vedru jsem úplně nechtěl zabrušovat do něčeho složitýho, ale na druhou stranu, zítra můžem, proč ne, takže když to bude zítra těžký, poděkujte Daveovi, každopádně my si tu ukázku jdeme pustit.
1: Já mám rád takové, to není ani pořekadlo, ale taková věta, která absolutně podle mě vystihuje češství.
0: Je to přesně na konci tracku, no a tady ten banger už za tu existenci těch pár týdnů už získal skoro 1 000 000 streamů jenom na Spotify a celkově se albu extrémně daří, protože se to dokonce propsalo do charts a to až zahraniční, co se týká Spotify, protože za 7 dní vlastně 7 dní, to jo, už to je, to nazbíralo 7,5 milionu streamů. Když na to koukám, tak největší tahouni jsou A mám rád s Ektorem, tomu se vůbec nedivím, a taky Kupéčko se Sárou Rikas. Tak jo, tak to bylo dnešní Rap DNA, dáme si zase zítra to udělám teda těžší, jak si přál David, a my si jdeme užít tuhletu krásnou baladu od Iza. Rádio Spin.
5: Milujou mě nenávidět. Mám 200 poloh, tu co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet.

0: Já mám rád takové, toto není ani pořekadlo, ale taková věta, která absolutně podle mě vystihuje češství. Když má soused kozu, tak ty ji nechceš taky. Ty chceš, ať mu chcípna. Že už to není ani závist, víš, ten nepřejícnost vlastně, to už není ani závist. Já tu kozu nepotřebuju, však si ji měla, když by ti zdechla. To je češství.
1: Radio

0: končují pátou hodinu, s tebou Mára, 24. červen, středa, svátek dneska slaví Jan, tak mu určitě nezapomeň popřát. No a popřát mu můžeš třeba trackem na přání, protože teďka startuje hodina, kdy budu hrát jenom podle tebe. Celých 60 minut můžeš ladit svoje oblíbené pecky, takže pokud seš někde u vody, pokud náhodou se někde potíš v autě a chceš si aspoň trošku zlepšit náladu, zpříjemnit středu, tak určitě posílej voiceovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin, ta je zatím prázdná, nebo určitě můžeš volat taky naše číslo, protože to stejný udělal třeba Jirka.
1: Hele, tak tam dáme tam dolara nějakýho.
0: No dobře, dlouho jsem od dolara neslyšel Rax, tak Jirko, budu to posílat samozřejmě tobě a všem posluchačům a zahraju taky pro Barču.
2: Čauko, mohla bych poprosit zahrát písničku Prach od Sergeje Barakudy a Adama Mišíka. Díkec, páčko.
0: Tak to jsou první dva tracky, který tady budu hrát, tak doufám, že ještě třeba pošleš voiceovku, abych mohl zahrát i tobě. A my se ještě mrkneme na počasí. Dneska je to opravdu maximálně k té vodě, ale pokud jsi pracant jako já, tak se musíš spokojit s tím, že venku je kolem 31 stupňů, večer to spadne na docela příjemných 20, no ale zítřejší teploty vystřelejí až na 33, v pátek 35 a v sobotu a v neděli až kolem 40. Tak určitě na to bacha, s tebou Mára a teďka už očka, kdy budu hrát jenom podle tebe.
3: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej, pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
5: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
6: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
7: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
6: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
7: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!

0: po šestý, to znamená, že nám odstartovala hodina, kdy hraju jenom podle tebe. No a kouknu jsem do apky a tam na mě čekalo pár voiceovek, tak se jdeme podívat třeba za Honzou.
1: Čau, já jsem Honza a chtěl bych tam pustit G-Funk od MCG.
0: No a samozřejmě Honzovi zahrajeme, protože Honza má dneska svátek, takže Honzo, všechno nejlepší k svátku, jeden MCG už je v playlistu. Volal mi sem jeden Ondra.
2: Ahoj spíňáci, tady Ondra. Tak dneska mám speciální přání. Poprosil bych Mráz od Viktora Šína, aby jsme se tady jako trochu ochladili při takovýmhle počátku a zahraju to samozřejmě Márovi do studia a všem, co se pařejí venku a nebo v autě.
0: No já už jsem se pařil dneska v jedné práci, teďka naštěstí je tady aspoň klima u nás ve studiu, ale že by to nějak zachraňovalo to moje upocené tělo, to teda ne. No, vybrali jsme tady ještě nakonec mimo Ether s Ondrou ještě Zima Blue, protože jsme si řekli, že to je možná ještě údernější, že by to chtěl opravdu tu zimu. No a do třetice to bude po druhý Ondra.
3: Já bych chtěl zahrát jednak od 58G.
0: Takže 58G, BBC, máš taky v playlistu, brácho. No a další tracky na sebe dlouho nenechaj čekat, takže určitě posílej voiceovky nebo volej naše číslo. No a teďka jedna věc na schlazení, takže Viktor Sheen, Izo, Nick Tendo, Zima Blue na Rádiu Spin.

0: Čau na Spinu, s tebou Mára a máme taky 6:15, středu, svátek dneska slaví Honza, tak Honzu určitě nezapomeň popřát. Samozřejmě nejjednodušší cesta, jak to udělat tady na rádiu Spin, je poslat voiceovku nebo volat naše číslo, jako to udělal třeba, kde to mám? Tady, Boban.
1: Čau, tady Boban. Ale co se týče toho písniček na přání, zahrajeme prosím tě tam Nebuď Jano od Strapa a bude to všem Janům, co dneska slaví svátek a všem do éteru.
0: No tak jo, tak všem Janům posíláme jednoho Strapa, ještě teda s DJem Vičem, Restem a Erkane pevně na zemi, aby Honzové stály pevně na zemi. Zahraju taky ještě pro Jakuba.
2: Hey, osa, zdravíme Jacoba Brakovníka, já bych chtěl zahrát písničku od Lumide, Never Leave You, zdravíme všechny gádže, děkujeme pěkně.
0: Tak zdravím opět do Rakovníka, díky moc borci za další luxusní voiceovku, no a do třetice, to by nebyl den bez Katky a Pájušky.
3: Ahojky Marečku, zdravím tě, zahrej prosím pro všechny Honzičky k dnešnímu svátku, hlavně mému synovi, že mu přejeme s vražkama vše nej, song vybral Pájuška, Rest, Voda. Děkuji za něj, miluji vás děti moje, pa, vaše máma.
0: To je prostě krásný, zahrát svým dětem takhle po Spinu track na přání, úplně ideální. Není to teda podle mě Voda, jsem si úplně jistý, když tak mě opravte, jestli Rest vůbec vydal nějaký track, co se jmenuje Voda, ale myslím si, že to bude Vona, že to je ten správný track, takže tohle věnu Katce, tobě, Vona, Rest a samozřejmě všem Honzům, který dneska slaví svátek. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, a to na výjezdu z Prahy po D1 směrem na Brno. Tady kolem 21. kiláku nabereš zhruba 7 minutek. Není to nic hroznýho. A taky ještě na příjezdu do Brna to trošku vázne zhruba na 10 minut, a to zhruba od nějakého 182. kiláku. Jinak jsou dálniční tahy naprosto v cajku, takže se podívat do regionu. Tady vidím jednu nehodu v Ústí na Masarykově a v Brně se bouralo na Cejlu. Hlavní město, tady jsou dvě nepříjemné nehody vlastně na jižní spojce. Jedna je hnedka za sjezdem z Průmyslovky směrem na Baranďák. Čekáš jak na Štěrboholský spojce, tak na Průmyslovce. A druhá nehoda je taky na jižní spojce, ale to je opačný směr. Je to těsně před Lanáčem, hnedka jak je zahradní město, a čekáš zhruba od Krče nějakých 7 minut. Ještě jedna nehoda, a to je na Pražském okruhu, zhruba 77. kilák směrem D1, tady kolem 10. Zdrží se ještě na Patočkově a taky na Pražském okruhu na 23. kiláku směr D1, taky Ječná. Jinak Praha zatím už vypadá docela průjezdně a myslím si, že kolem 7. už to bude úplně v cajku. S tebou Mára a pokračujeme v hodině, kdy hraju jenom podle tebe.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.

0: Já to říkal.
1: Rádio Spen. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Rádio Spen. Na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
2: No a pokračujeme, jak jsem slíbil, v hodině, kdy hraju jenom podle tebe. Teďka budu hrát třeba podle Gambiče.
3: Yeah, Lords of the Underground, Never Faded. Všem, co říděj.
2: No tak jo, tak všem řidičům budeme posílat jednu velkou klasiku. Zahraju taky Tomovi.
4: Letnou. Rádi bychom to zahráli Tondovi Šolcovi.
2: Tak jo, tak zdravíme Tondu Šolce, no a ještě zahraju pro MK.
5: Čo, Máro, prosím tě, zahraj tam mojí ženě od Saririka Cigarety. Ona sice moc rap nemá rada, ale tuhle písničku miluje. Spin poslouchá, protože ho poslouchám já. A je to pro všechny spinery jinak a i pro tebe. Čus.
2: Díky moc, tak jedy cigarety pro tvoji ženu na Rádiu Spin.

0: kdy hraju jenom podle tebe. Mám tady připravený dva tracky a ještě třeba takový dva tracky jsem schopnej stihnout. Takže jestli chceš ještě zahrát, tak klidně hnedka teďka pošli voiceovku nebo volej naše číslo. Každopádně volala mi sem třeba Laura.
1: Třeba Poslední slunce od Doriana a Elboje. No, tak asi kámoškám.
0: Tak kámoškám a jedna z nich je třeba Evelína, takže zdravíme Evelínu, budeme jí posílat Elboje. No a ještě zahraju Janíkovi, který poslal voiceovku.
2: Ahoj, tady Janík, tak prosím tě, když teda si můžu k tomu dnešnímu svýmu svátku dovolit songu, tak mi tam zahraj prosím tě od Bobby Blaze Mary Jane a k tomu Restovi a vodě, tak jako správný fanda Resta, tak dobře vím, že takový song má, ale není to Restův song, je tam jenom na featu a vydal to Josef. Bejreel nebo něco takového, jo, tak abys byl v obraze.
0: Děkuji, Níku. Taky jsem se považoval za fandur Esta, ale nejsem ještě dostatečný. Musím se dovzdělat, děkuji ti moc, vodu příště teda snad najdu. Každopádně teďka tady máš toho Bobbyho. Radio Spin?

0: No a naše společná hodina, kdy jsem hrál jenom podle tebe, se pomalu chýlí ke konci. Zahrál jsem ještě Pájovi z Kolína.
1: Tady zase Pája, jako každý den.
0: Nazdar, Pája z Kolína?
1: No hele, dneska slavím narozeniny, jsem tady s kamarádama.
2: PTK.
1: Tak Big Stepper.
0: No tak jo, tak jeden Big Stepper a ten už nám zahrál. Každopádně my se ještě obloučkem vrátíme k Hartrickovi, který nám dneska ještě společně se Zutem zakončil dnešní hoďku, protože Hartricko bude vydávat nový album a to už tenhle ten pátek bude se jmenovat Focus a docela zajímavý hosti, má tam být zhruba 12 tracků, no a na featu bude třeba Buka.
3: Neřeš, jestli máme rozplně, hlavně, že máš mě, já tebe. Tohle nebude pozovat nikdo, neboj, beru do ruky.
0: Na tracku Ona je se mnou, třeba PTK.
4: Tak baby, nech mě zlomane čas, potrat teď play, furt kantec kek. Nejvíc, ať jsem, když jsem sober, sober, vracím se na zpět.
0: No a sedmý track, tak ten ponese název Hell a na featu je Luka Brasi.
5: Život, hudba, se sebou hud mám, nejeden raz, od chrbta došla kudla.
0: Jako hodně mě překvapil ten Buka. Jako Patrik, taky vlastně ty feety jsou dost zajímavý, dost se na to těším, v pátek už nám to dropne. Jak jsem říkal, 12 tracků, Buka, PTK a Luka Brasi na feetech, tak jsem na to zvědavej, co si pro nás Riko ještě připravil. Mrkneme ještě na počasí. No, je tam pořád výheň, ale někdo mi posílal ještě zprávu, někde ze západního Německa. Kdo to byl, tyjo? To byl Harda? Jo, Harda. A ten mu teploměr v autě ukazuje 41 stupňů v západním Německu, takže zlatý Čechy, bych to asi takhle řekl. 31 je aktuálně venku, nebo pocitově 29, ale ber si to jak chceš. Večer kolem 20, zítra 33, v pátek 35, v sobotu 38, v neděli 39. No a pak už to začne pomalu, ale jistě padat. Tak jo, slyšíme se ještě zítra a zítra taky poslouchej, protože od 7 začíná vyhlášení 100 největších tracků CZSK scény. Zítra v 7 hodin ráno, ještě předtím můžeš mrknout na fotbal, hrajeme od 3 hodin ráno a kdyby si ještě vůbec nechtěl jít spát, tak v o půlnoci před objednávky GTA 6. Tak jo, to bylo dnešní vysílání a zase zítra. Ahoj!
6: Spin Radio.
7: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned, oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej, pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
8: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy,

0: Rádiu Spin. V pondělí jsme s kámošem narazili u vína na bizarní a atypický příjmení. Odstartovalo to příjmením Vítám vás, tak jsem si to zapsal do poznámek a dneska jsme se do toho s Domem pustili a musím říct, že zlatý Vítám vás, vy?
1: Ale já mám dva kamarády, který mají takový velmi originální jména. Jeden je Nepovím, toho jsem poznal na prvním cvičení, když přišel asi o 5 minut později, a učitel se ho přesně ptá, jak se jmenuje, a on Nepovím. A druhý kamarád má příjmení Šlapka.
2: Já si myslím, že s Nepovím si užili mega srandy.
0: Nejen s Nepovím. My jsme ve škole měli zase spolužáka, ten se jmenoval Tomáš Koule.
2: Tak v tom případě tady pro tebe ale něco mám.
3: Jenom k těm jménům, já když jsem chodil na střední, tak jsem měl mistra, který se jmenoval Tomáš Pech.
4: Kámošova spolupracovnice na recepci se jmenuje Nora Široká. No, takže si dokážete představit, když ten telefon zvedne a představí se jako Široká Nora. Tak i každý ten telefon s výsměchem položil.
2: No tak rodiči měli asi smysl pro humor. Co tam máme dál?
0: Jako dobrá pomsta.
5: A jestli vy máte Noru Širokou, tak to my máme Blanku s Tuchlou. To všechno je velmi hodná paní.
0: Jasně.
6: Tak já jsem znal jednu Blanku pro Trhlou, takže taky sranda, no.
0: Hele, a nemělo by to být jako obráceně? Nejdřív protrhlá.
2: A pak stuchlá.
0: Každopádně, užijte si dnešní den a zítra se těšte.
2: Čeká na vás top stopka CZSK repový hitů.

0: Spin Radio.
1: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s dabou.
2: Čau, tady Pio a
3: Volion.
4: Jsem tě pozval na Mejdan 25. června.
2: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
3: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
2: Dorazí čtvrtek 25. na rap. Yeah.
4: Punk is Dead.
5: Punk is Dead.
3: Volion taky je dead.
1: Podporuje Radio Spin. Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

Old School, New School, Underground. To je Anička Oravcová a Street Cypher. Deska týdne, listování repem a každej týden DJskej set. Street Cypher na Radio Spin. Každý úterý od 8 večer. Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Underground. Přeju ti pohodový večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý Underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Štefko. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, zdravím.
0: Kdyby ses měl posluchačům krátce představit, kdo je Štefko?
1: Tak Štefko je 27-letý týpek z Vítku Místku, Moravskoslezský kraj. A je to další kluk obyčejný z obyčejných poměrů, který si chce splnit svůj hudební sen.
0: Vzpomeneš si na první moment, kdy jsi přišel do kontaktu s rapem, kdy to třeba bylo a kdo to byl?
1: To si pamatuju úplně přesně jak včera. Bylo to před 13 lety, když jsem se zrovna s kamarády viděl, že si zahrajeme fotbal a pod panelákem jsem slyšel poprvé v životě vlastně live rap našich místních tehdejších borců z Karab Rap.
0: Kdo to pak byl z nějaký tým profláklejší scény, nějaký jména, byla to zahraniční scéna, co si pak sledoval, nebo spíš tady naše česká?
1: V útlém věku určitě zahraniční, 50 Eminem a všichni tady ti letí frajeři, ale v to byl ještě v té době taneční sen, beatbox, breakdance, elektro a potom, co se týče rapu, tak určitě české a slovenské, že a 1-6, Zlatý kontrafakt a tyhle ty největší háčka.
0: Kdy pak přišel ten moment, že jsi řekl, že sám taky zkusíš nějakou hudbu vytvořit?
1: Přesně v ten moment, jak jsem potkal ty kluky před barakem, tak jsem věděl, že to chci dělat.
0: A začal jsi na vlastní pěst, nebo jsi chtěl nějak přidat k ním?
1: Chtěl jsem se přidat k ním, ale jelikož jsem to chtěl strašně rychle, tak jsem byl odmítnut a to byl ten největší motiv k tomu jim ukázat, že to je loket.
0: Jak dlouho se teď tomu už věnuješ?
1: Je to přes 13 let.
0: Je někdo, kdo by si řekl, kdo z interpretů ovlivňuje tvoji tvorbu?
1: Určitě. Snažím se to vždycky brát jako třetí osoba, ale mám rád R&B, mám rád rychle double timey. Vyrůstal jsem hodně samozřejmě i na boom bapu, v té době ani ještě trap a tyhle ty novodobé věci nikdo nedělal tady v Česku. A momentálně to Refu, tak to je taková moje krevní skupina.
0: Jak se vlastně vůbec díváš teď na vývoj rapu tady u nás v České republice? Už seš v tom dlouho, tak jak tě baví to, co vlastně vzniká teď, oproti třeba tomu, co vznikalo předtím?
1: Řekl bych to tak, že to má vždycky své plusy a minusy. Myslím si, že to, co se nemusí samozřejmě líbit mi, se může líbit někomu jinému, ale konstruktivně já si myslím, že hudba šla určitě dopředu, začíná to být více světové, ale chybí mi tam to srdce a ta výpovědní hodnota. Přijde mi, že lidi z toho dělají více pračku na peníze, než aby to dělali z nějakého přirozeného hlediska.
0: V tvý kariéře pak taky přišel moment, kdy jsi byl v The Mac v rap, v druhém ročníku, co jsme se tady bavili. Když jsi tam šel, nebál se z toho, že by si pak třeba, i kdybys to třeba vyhrál, byl pak branej jako ten rapper z The Mac v rap?
1: Přemýšlel jsem nad tím, ale byl jsem a jsem přesvědčený a plně ready na to dokázat, že to tak není, jenom hledám cestičky.
0: A vnímáš teď, že ti to přineslo nějaký věci, nebo naopak třeba vzalo ten The Mac v rap?
1: Určitě mi to přineslo nějakou pozornost a hlavně zkušenost, protože po té soutěži jsem se na to celé začal dívat úplně jinak. Ty amatérské naivní brýle šly stranou. Začal jsem to brát opravdu vážně a mrzí mě jen to, že jsem toho nevyužil víc.
0: Jirka, hostem dnešního československého undergroundu je Štefko.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer a každou neděli od 9 večer na rádiu Spin.
3: Aha! Slovakia a Česko zase spolu. Všichni místo, kde prezent. Odvážený rapper.

0: Pocháš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Hostem ve studiu je Štefko. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
1: Největší motivace je asi totálně přirozená vlastnost, láska té muzice a rodina, protože jsem z muzikantské romsko-české rodiny a je to prostě náš dár, naše požehnání.
0: Hraješ sám na nějaký nástroje?
1: Nehraju, ale určitě mám muzikantský sluch.
0: Nelákal tě někdy třeba i nějaký jiný žánr tvořit než rap?
1: Lákal, taky hodně zpívám, i jsem vlastně začínal jako jeden z hlavních vokalistů ve sboru, ale rap je srdcovka, tam jsem já.
0: A propojuješ třeba i teď rap nějak s zpěvem?
1: Určitě.
0: Když jdeš tvořit track, tak mě zajímá, jestli první vybíráš beat nebo první teda píšeš text?
1: Já zásadně vybírám vždycky beat a nechápu a zároveň neodsuzuju lidi, co píšou bez beatu, ale podle mě hudba, její největší kouzlo jsou emoce a bez toho beatu to podle mě nevychytáš.
0: Kde vlastně bereš beaty?
1: Beaty si kupuju z licencí buď na BeatStars, nebo tak různě po internetu, případně od známých, nebo tam z Moravskoslezska producentů, tak po známostech.
0: Ty sám si nikdy neskoušel udělat taky třeba nějaký beat?
1: Zkoušel jsem, jenže problém je, že moje technické dovednosti jsou někde na bodě komunismu, tudíž věřím na to, že bych měl dělat jenom tu jednu věc, kterou budu dělat na 100%, a to je rap a hudba celkově.
0: Máš okolo sebe nějaký lidi, kteří tvoří s tebou, nebo tvoříš sám?
1: Bývalo to tak, právě ta skupina Skarab Rap, to jsou moji otcové, ale zůstal jsem na to sám. V Místku u nás ještě Psychorime, velký frajer, zatím dokázal nejvíc, ale všechno vlastně, co se týče mojej hudby, si řeším sám.
0: Jak to vlastně vypadá ve Frýdku Místku teď s tou rapovou scénou? Je tam víc jmén, podporujou se nějak, nebo jak to tam vypadá?
1: U nás to úplně umřelo. Jo, tam se nepodpoří vlastně vůbec nikdo.
0: Co je vlastně pro tebe nejdůležitější faktor v rapu? Co rapovej track musí mít, aby si řekl, jo, to je dobrý, to mě baví?
1: Tak samozřejmě musí mě to bavit zvukově, což je 100 chutí 100 lidí, ale zvuk, bars, flow, skill, emoce a to osobní podání.
0: Ty máš na kontě už taky několik živých vystoupení, tak by mě zajímalo, jestli tě víc baví nebo naplňuje tvorba hudby ve studiu, nebo pak vlastně být na té stage a předávat tu hudbu lidem.
1: No je to tak 50 na 50. Já to miluju všechno, co k tomu patří, ale trošku možná více zábavnější je pro mě ty lidi zabavit a předat jim tu energii.
0: Na čem aktuálně pracuješ? Na co se můžeme těšit?
1: No, měl jsem rozdělaný album a musel jsem ho z určitých důvodů pozastavit, ale na co se určitě můžeme těšit, tak to jsou různorodé singly.
0: A jdeš právě teď spíš formou nebo cestou singlů, než třeba nějakého uceleného projektu?
1: Určitě, myslím si, že na album ještě není správný čas a až ten čas přijde, tak to bude stát za to.
0: Spousta lidí mi tady taky říká, že teď už bohužel to není jenom o hudbě, ale musí se taky prezentovat různě na sociálních sítích a tak dále. Tak děláš tohle taky?
1: Nechci znít nějak naegovaně nebo jako namyšleně, ale myslím si, že co se týče hudby, tak tam jsem kompletní balíček, ale ta výzáž, ten svek, ta osobnost, tam to vázne, tam je třeba zapracovat a bude to top.
0: Ladíš československý underground na rádiu Spin.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu Spin.

0: Československý underground.
1: Radio Spin, Jirka a taky Štefko. My jsme tady na začátku slibovali live rap. Tak co to bude za track?
2: Bude to track, kdy 130 kilo flow. Tak jsem se vlastně prezentoval i v Megu. Uh-huh. A je to prostě tučný náklad bars. A je to trošku ego trip, upřímně, ale je to porce rapu.
1: Já myslím, že ego trip k rapu prostě patří. Tak jdeme rovnou na to?
2: Určitě. Yeah, yeah. Zdraví tě Štefko, Fidek Místek reprezent. Zdravím všechny posluchače.

0: Tohle byl Štefko, host pořadu Československý underground na rádiu Spin. Díky moc za to, že jsi tady na nás dneska udělal čas. No a jestli máš pro posluchače nějaký poslední slovo, tak teď je ta ideální chvíle.
1: Tak v prvé řadě děkuju vám za možnost a pro posluchače čekuj Fidek místo, kde prezent, 130 kilo flow, važte si muziky, pokud chceme posouvat dál, nedělejme z ní pračku a hlavně užívejte život.
0: Hezká message na závěr, tak díky moc ještě jednou a já se budu těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin, hezký večer.
1: Čau, čau.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na Radio Spin.

dollar.

0: na Rádiu Spin. V pondělí jsme s kámošem narazili u vína na bizarní a atypický příjmení. Odstartovalo to příjmením Vítám vás, tak jsem si to zapsal do poznámek a dneska jsme se do toho s Domem pustili a musím říct, že zlatý Vítám vás, vy?
1: Ale já mám dva kamarády, který mají takový velmi originální jména. Jeden je Nepovím, toho jsem poznal na prvním cvičení, když přišel asi o 5 minut později, a učitel se ho přesně ptá, jak se jmenuje, a on Nepovím. A druhý kamarád má příjmení Šlapka.
2: Já si myslím, že s Nepovím si užili mega srandy.
0: Nejen s Nepovím. My jsme ve škole měli zase spolužáka, ten se jmenoval Tomáš Koule.
2: Tak v tom případě tady pro tebe ale něco mám.
3: Jenom k těm jménům. Já když jsem chodil na střední, tak jsem měl mistra, který se jmenoval Tomáš Pech.
4: Kámošova spolupracovnice na recepci se jmenuje Nora Široká. No, takže si dokážete představit, když ten telefon zvedne a představí se jako Široká Nora. Tak i každý ten telefon s výsměchem položil.
2: No tak rodiči měli asi smysl pro humor. Co tam máme dál?
0: Jako dobrá pomsta.
5: Ale jestli vy máte Noru Širokou, tak to my máme Blanku Stuchlou. To všechno je velmi hodná paní.
0: Jasně.
6: Tak já jsem znal jednu Blanku Protrhlou, takže taky sranda, no.
0: Hele, a nemělo by to být jako obráceně? Nejdřív Protrhlá.
2: A pak Stuchlá.
0: Každopádně, užijte si dnešní den a zítra se těšte.
2: Čeká na vás top stopka CZSK repových hitů.

očištěn, co nahrál jsem mixtape, jsem vypnul ten systém, nesnáším ten systém, nesnáším vědět, co si myslej. Napiš každý hovno na Twitter a nebo vyspej, unfollow. Oni jsou v mlze a já nad mlhou. Mlhovky jsou rodičovský zámky, nefungujou, ale nechci rej. Šiřte hudbu, nešiř hej.

0: na rádiu Spin. V pondělí jsme s kámošem narazili u vína na bizarní a atypický příjmení. Odstartovalo to příjmením Vítám vás, tak jsem si to zapsal do poznámek a dneska jsme se do toho s Domem pustili a musím říct, že zlatý vítám vás, vy.
1: Ale já mám dva kamarády, který mají takový velmi originální jména. Jeden je Nepovím, to jsem poznal na prvním cvičení, když přišel asi o 5 minut později, a učitel se ho přesně ptá, jak se jmenuje, a on Nepovím. A druhý kamarád má příjmení Šlapka.
2: Já si myslím, že s Nepovím si užili mega srandy.
0: Nejen s Nepovím. My jsme ve škole měli zase spolužáka, ten se jmenoval Tomáš Koule.
2: Teď v tom případě tady pro tebe ale něco mám.
3: Jenom k těm jménům, já když jsem chodil na střední, tak jsem měl mistra, který se jmenoval Tomáš Pech.
4: Kámošova spolupracovnice na recepci se jmenuje Nora Široká. No, takže si dokážete představit, když ten telefon zvedne a představí se jako Široká Nora. Tak i každý ten telefon s výsměchem položil.
2: No tak rodiči měli asi smysl pro humor. Co tam máme dál?
0: Jako dobrá pomsta.
5: A jestli vy máte Noru Širokou, tak to my máme Blanku Stuchlou. Což jako je velmi hodná paní.
0: Jasně.
6: Tak já jsem znal jednu Blanku Protrhlou, takže taky sranda, no.
0: Hele, a nemělo by to být jako obráceně? Nejdřív Protrhlá.
2: A pak Stuchlá.
0: Každopádně, užijte si dnešní den a zítra se těšte.
2: Čeká na vás top stopka CZSK repovej hitů.

0: Český underground.
1: Přeju ti pohodovej večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Štefko. Ahoj, vítej ve studiu.
2: Ahoj, zdravím.
1: Kdyby ses měl posluchačům krátce představit, kdo je Štefko?
2: Tak Štefko je 27-letý týpek z Vítkomístku, Moravskoslezský kraj, a je to další kluk obyčejný z obyčejných poměrů, který si chce splnit svůj hudební sen.
1: Vzpomeneš si na první moment, kdy jsi přišel do kontaktu s rapem, kdy to třeba bylo a kdo to byl?
2: To si pamatuju úplně přesně jak včera, bylo to před 13 lety, když jsem se zrovna s kamarády vydal, že si zahrajeme fotbal, a pod panelákem jsem slyšel poprvé v životě vlastně live rap našich místních tehdejších borců z Karab Rap.
1: Kdo to pak byl z nějaký tým profláklejší scény, nějaký jména? Byla to zahraniční scéna, co si pak sledoval, nebo spíš tady naše česká?
2: V útlém věku určitě zahraniční, 50, Eminem a všichni tady ti letí frajeři, ale v to byl ještě v té době taneční sen. Beatbox, breakdance, elektro a potom, co se týče rapu, tak určitě české a slovenské, že a 1-6, Zlatý kontrafakt a tyhle ty největší ačka.
1: Kdy pak přišel ten moment, že jsi řekl, že sám taky zkusíš nějakou hudbu vytvořit?
2: Přesně v ten moment, jak jsem potkal ty kluky před barákem, tak jsem věděl, že to chci dělat.
1: A začal jsi na vlastní pěst, nebo ses chtěl nějak přidat k ním?
2: Chtěl jsem se přidat k ním, ale jelikož jsem to chtěl strašně rychle, tak jsem byl odmítnut, a to byl ten největší motiv k tomu jim ukázat, že toho loket.
1: Jak dlouho se teď tomu už věnuješ?
2: Je to přes 13 let.
1: Je někdo, kdo by si řekl, kdo z interpretů ovlivňuje tvoji tvorbu?
2: Určitě. Snažím se to vždycky brát jako třetí osoba, ale mám rád R&B, mám rád rychle double timey. Vyrůstal jsem hodně samozřejmě i na boom bapu, v té době ani ještě trap a tyhle ty novodobé věci nikdo nedělal tady v Česku. A momentálně to Refu, tak to je taková moje krevní skupina.
1: Jak se vlastně vůbec díváš teď na vývoj rapu tady u nás v České republice? Už seš v tom dlouho, tak jak tě baví to, co vlastně vzniká teď, oproti třeba tomu, co vznikalo předtím?
2: Řekl bych to tak, že to má vždycky své plusy a minusy. Myslím si, že to, co se nemusí samozřejmě líbit mi, se může líbit někomu jinému, ale konstruktivně já si myslím, že hudba šla určitě dopředu, začíná to být více světové, ale chybí mi tam to srdce a ta výpovědní hodnota. Přijde mi, že lidi z toho dělají více pračku na peníze, než aby to dělali z nějakého přirozeného hlediska.
1: V tvý kariéře pak taky přišel moment, kdy jsi byl v The Mac v rap v druhém ročníku, co jsme se tady bavili. Když jsi tam šel, nebál se z toho, že by si pak třeba, i kdybys to třeba vyhrál, byl pak braný jako ten rapper z The Mac v rap?
2: Přemýšlel jsem nad tím, ale byl jsem a jsem přesvědčený a plně ready na to dokázat, že to tak není, jenom hledám cestičky.
1: A vnímáš teď, že ti to přineslo nějaký věci, nebo naopak třeba vzalo ten The Mac v rap?
2: Určitě mi to přineslo nějakou pozornost a hlavně zkušenost, protože po té soutěži jsem se na to celé začal dívat úplně jinak. Ty amatérské naivní brýle šly stranou. Začal jsem to brát opravdu vážně a mrzí mě jen to, že jsem toho nevyužil víc.
1: Posloucháš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Hostem ve studiu je Štefko. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
2: Největší motivace je asi totálně přirozená vlastnost, láska k té muzice a rodina, protože jsem z muzikantské romsko-české rodiny a je to prostě náš dár, naše požehnání.
1: Hraješ sám na nějaký nástroje?
2: Nehraju, ale určitě mám muzikantský sluch.
1: Nelákal tě někdy třeba i nějaký jiný žánr tvořit než rap?
2: Lákal, taky hodně zpívám. I jsem vlastně začínal jako jeden z hlavních vokalistů ve sboru, ale rap je srdcovka. Tam jsem já.
1: A propojuješ třeba i teď rap nějak s zpěvem?
2: Určitě.
1: Když jdeš tvořit track, tak mě zajímá, jestli první vybíráš beat nebo první teda píšeš text?
2: Já zásadně vybírám vždycky beat a nechápu a zároveň neodsuzuju lidi, co píšou bez beatu, ale podle mě hudba, její největší kouzlo jsou emoce a bez toho beatu to podle mě nevychytáš.
1: Kde vlastně bereš beaty?
2: Beaty si kupuju z licencí buď na BeatStars, nebo tak různě po internetu, případně od známých, nebo tam z Moravskoslezska producentů, tak po známostech.
1: Ty sám si nikdy neskoušel udělat taky třeba nějaký beat?
2: Zkoušel jsem, jenže problém je, že moje technické dovednosti jsou někde na bodě komunismu, tudíž věřím na to, že bych měl dělat jenom tu jednu věc, kterou budu dělat na 100%, a to je rap a hudba celkově.
1: Máš okolo sebe nějaký lidi, kteří tvoří s tebou, nebo tvoříš sám?
2: Bývalo to tak, právě ta skupina Skarab Rap, to jsou moji otcové, ale zůstal jsem na to sám. V místku u nás ještě Psychorime, velký frajer, zatím dokázal nejvíc, ale všechno vlastně, co se týče mojí hudby, si řeším sám.
1: Jak to vlastně vypadá ve Frýdku místku teď s tou rapovou scénou? Je tam víc jmén, podporujou se nějak, nebo jak to tam vypadá?
2: U nás to úplně umřelo. Jo, tam se nepodpoří vlastně vůbec nikdo.
1: Co je vlastně pro tebe nejdůležitější faktor v rapu? Co rapovej track musí mít, aby si řekl, jo, to je dobrý, to mě baví?
2: Tak samozřejmě musí mě to bavit zvukově, což je 100 chutí 100 lidí, ale zvuk, bars, flow, skill, emoce a to osobní podání.
1: Ty máš na kontě už taky několik živých vystoupení, tak by mě zajímalo, jestli tě víc baví nebo naplňuje tvorba hudby ve studiu, nebo pak vlastně být na té stage a předávat tu hudbu lidem.
2: No je to tak 50 na 50. Já to miluju všechno, co k tomu patří, ale trošku možná více zábavnější je pro mě ty lidi zabavit a předat jim tu energii.
1: Na čem aktuálně pracuješ? Na co se můžeme těšit?
2: No, měl jsem rozdělaný album a musel jsem ho z určitých důvodů pozastavit, ale na co se určitě můžeme těšit, tak to jsou různorodé singly.
1: A jdeš právě teď spíš formou nebo cestou singlů, než třeba nějakého uceleného projektu?
2: Určitě, myslím si, že na album ještě není správný čas a až ten čas přijde, tak to bude stát za to.
1: Spousta lidí mi tady taky říká, že teď už bohužel to není jenom o hudbě, ale musí se taky prezentovat různě na sociálních sítích a tak dále. Tak děláš tohle taky?
2: Nechci znít nějak naegovaně nebo jako namyšleně, ale myslím si, že co se týče hudby, tak tam jsem kompletní balíček, ale ta vizáž, ten svek, ta osobnost, tam to vás ne, tam je třeba zapracovat a bude to top.
1: Rádio Spin, Jirka a taky Štefko, my jsme tady na začátku slibovali live rap, tak co to bude za track?
2: Bude to track, kdy 130 kilo flow, tak jsem se vlastně prezentoval i v Megu. Uh-huh. A je to prostě tučný náklad bars a je to trošku ego trip, upřímně, ale je to porce rapu.
1: Já myslím, že ego trip k rapu prostě patří. Tak jdeme rovnou na to?
2: Určitě. Yeah, yeah. Zdraví tě Štefko, Frýdek Místek reprezent. Zdravím všechny posluchy.

0: chápeš?
1: Tohle byl Štefko, host pořadu Československý underground na rádiu Spin. Díky moc za to, že jsi tady na nás dneska udělal čas. No a jestli máš pro posluchače nějaký poslední slovo, tak teď je ta ideální chvíle.
2: Tak v prvé řadě děkuju vám za možnost a pro posluchače čekuj Freedek Místek Represent, 130 kilo flow. Važte si muziky, pokud chceme posouvat dál. Nedělejme z ní pračku a hlavně užívejte život.
1: Hezká message na závěr, tak díky moc ještě jednou a já se budu těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin, hezký večer.
2: Čau, čau.
3: Československý underground. Každou středu od 8 večer
4: a každou neděli od 9 večer.

0: Rádiu Spin.
1: V pondělí jsme s kámošem narazili u vína na bizarní a atypický příjmení. Odstartovalo to příjmením Vítám vás, tak jsem si to zapsal do poznámek a dneska jsme se do toho s Domem pustili a musím říct, že zlatý vítám vás, vy.
2: Ale já mám dva kamarády, který mají takový velmi originální jména. Jeden je Nepovím. To jsem poznal na prvním cvičení, když přišel asi o 5 minut později a učitel se ho přesně ptá, jak se jmenuje, a on Nepovím. A druhý kamarád má příjmení Šlapka.
3: Já si myslím, že s Nepovím si užili mega srandy.
1: Nejen s Nepovím. My jsme ve škole měli zase spolužáka, ten se jmenoval Tomáš Koule.
3: Tak v tom případě tady pro tebe ale něco mám.
4: Jenom k těm jménům. Já když jsem chodil na střední, tak jsem měl mistra, který se jmenoval Tomáš Pech.
5: Kámošova spolupracovnice na recepci se jmenuje Nora Široká. No, takže si dokážete představit, když ten telefon zvedne a představí se jako Široká Nora. Tak i každý ten telefon s výsměchem položil.
3: No tak rodiči měli asi smysl pro humor. Co tam máme dál?
1: Jako dobrá pomsta.
6: A jestli vy máte Noru Širokou, tak to my máme Blanku Stuchlou. To všechno je velmi hodná paní.
1: Jasně.
7: Tak já jsem znal jednu Blanku Protrhlou, takže taky sranda, no.
1: Hele, a nemělo by to být jako obráceně? Nejdřív Protrhlá.
3: A pak Stuchlá.
1: Každopádně, užijte si dnešní den a zítra se těšte.
3: Čeká na vás top stopka CZSK repový hitů.

byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci,